0: What's going on there?
1: Well, we're in love.

Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
4: Mixdown.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Mixdown.

0: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky Časomíra. Tady je ve studiu, ukazuje 6 minut po 8. Dneska je 21. července. Máme úterý a svátek nám slaví Vítězslav. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně různorodý počasí. Ano, přátelé, můžeme totiž potkat jasno, polojasno, zataženo, ale také polojasno s dešťovými přehánkami a na některých místech dokonce samostatný déšť. To by ale mohlo být opravdu výjimečně, spíš nás čeká slunečný den nebo polojasno. No a teploty, ty ranní, by se měly pohybovat mezi 9 až 12 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty, a si to ještě zkontrolu, protože mi to tady trošku nesedí, tak ještě jednou. Teploty, ano, opravdu kolem 18 až 27 stupňů, takovýhle rozdíly můžeme dneska potkat. K večeru se ochladí, a to na 12 až 20 a přes noc potom 8 až 19 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, to je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval jednou z mých hodně oblíbených věcí, Release Your Delf a samozřejmě Method Man. No a v tomhle rytmu oldschoolovýho rapu a hiphopu budeme pokračovat v první části až téměř do 9. hodiny. Když se podíváme na informace z internetu, tedy rubrika Frikolora Infos. No a v druhé části, jelikož je dnes úterý, se podíváme zase na opačnou stranu spektra, a to na novinky z posledního týdne v rámci houseový muziky. Houseový speciál každý úterý mezi 9. a 10. Repríza Frikolora Infos a klasická přepojovačka s Martinem Svátkem. Tak to už je tedy závěr dnešního Frikolory, tak jak ho pravidelný posluchač dobře zná. Já se tomu jdu věnovat, vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno, příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, 41 minut po 8 hodině. A tohle byl samozřejmě Guru Certified a s ním byla, ano, tato věc, tak ta tady ještě nebyla. A já musím říct, že mě pobavila. Znám Jazz Matas, mám naposlouchaný všechny a my si je budeme hrát dál, ne dneska, ale v průběhu následujících dnů určitě na žáký Jazz Matas ještě dojde. Teď ale mám pro vás připravenou věc od House of Pain, s nima a taky část Cypress Hill, ano, Be Real a věc.

takhle stará už ta věc je a ona je ještě trošku starší, přátelé. Takže po Gurum z Gangstar přichází House of Pain a taky tak trochu Cypress Hill.

0: pře DJ Freaky, jedeme přesně na čas, je totiž 55 minut po 8 hodině. Datum dnešního dne je 21. července a máme úterý. Svátek nám slaví Vítěz Oslavové a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, jasno, polojasno nebo zataženo, ale také polojasno s dešťovými přehánkami. To ale spíš výjimečně. Teď už tedy zmizel i ten déšť, který tady měl být samotný, takže jen spíš dešťový přehánky. No a teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 9 až 16 stupni. V odpoledních maximech potom 18 až 27 stupňů, k večeru se ochladí na 16 až 22 a přes noc potom teploty kolem 8 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká tedy teď, tak to je pravidelnému posluchači jasný. Budeme se tedy koukat na internet, co nepodstatného nám dneska napsal. Máte podezření, že o vás nemá skutečný zájem? Všímejte si, jak s vámi mluví. Ano, přátelé, nejspíš si myslíte, že pokud muž nemá zájem, vůbec nekomunikuje. Sice to dává smysl, ale realita je jiná. Někteří muži si prostě jen tak hrají. Věnují ženám aspoň trochu pozornosti a vysílají rozporuplné signály, aby si je udrželi. Nemusíte se na nic ptát, pokud víte, na co se v jejich řešti zaměřit. Snadno takové hry odhalíte. Muži, který je nemá o ženu skutečný zájem, ji udržuje v naději neférovou, ale chce manipulativní komunikací. A pokud tomu žena věnuje pozornost, může ušetřit spoustu času a vyvarovat se velkému zklamání. Má-li zájem o vztah, neměla by si nic nalhávat a přijmout situaci takovou, jaká je. Jak muži mluví s ženou, o kterou nemají zájem? Čím dříve ženě dojde, že muž se svou komunikací jasně dává najevo, že s ní jako s budoucí oficiální partnerku nepočítá, tím víc drahocenného času ušetří. Mohou to být týdny, měsíce, v některých případech i roky. Povrchně a bez účasti. Kvalita komunikace je nízká, neinvestuje a nechce vědět víc, jako s kamarády. Jistě jste si všimli, že když se muži nějaká žena líbí, mluví s ní jinak než s kýmkoliv jiným. Probírá jiné ženy. Za třetí, chladně. Muž, který o ženu nemá upřímný zájem, si k sobě opakovaně přitahuje různými přísliby. Ví a cítí, že ona o něj zájem má, ví, že ona chce víc a využívá toho, zklamává prázdnými sliby, nepozbudí ani nepodpoří. To jsou hlavní znaky komunikace mužů, kteří nemají zájem. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká zalehlého ucha v létě. Jak zvládnout nepohodlí a kdy raději k lékaři? Léto dává uším pěkně zabrat a zdaleka nejde jen o vodu v bazénu. Na vině bývá i vítr, prach, klimatizace nebo kosmetika. Zalehlé ucho, tlak, svědění nebo bolest mohou být drobnou nepříjemností, rozhodně ne dobrou, ale i začátkem zánětu. Co uši v létě nejčastěji ohrožuje, jak se vyhnout a kdy už je na místě vyhledat lékaře. Pocity zalehlého ucha, svědění nebo bolest nejsou v létě ničím výjimečným. Zvukovod je citlivý na vlhko, teplo i mechanické podráždění. Často se potíže objevují po koupání, ale také po pobytu ve větru, v prašném prostředí nebo při používání některých kosmetických přípravků. Rizikem může být i dlouhé nošení sluchátek. Slabé příznaky často sami odezní, jenže právě jejich podcenění může být důvodem, proč se problém rozvine do vážnější formy. Zánět zevního ucha se může rozšířit a způsobit vážné komplikace, pokud není léčen včas a správně. No a tip pro letní péči o uši, tak úleva při zánětu vnějšího zvukovodu vhodný může být třeba sprej. Lehké potíže zvládneme i doma. Na každé letní potíže s uchem ale znamená zánět při mírném diskomfortu, například pocitu zalehlého ucha po koupání, pomůže jemné osušení, naklonění hlavy nebo teplý obklad. Jak se potížím vyhnout? Myslete na prevenci, ať už se chystáte k moři, na túru nebo je na koupaliště, uši si v létě zaslouží pozornost. Prevence hraje zásadní roli. Po koupání uši zvenčí jemně osušte ručníkem. Vyhněte se tyčinkám a v prašném prostředí dbejte na hygienu. Po pravidelném čištění a prevenci vzniku mazových zátek můžete sáhnout po některých z přípravků. A na co nezapomenout, v letní lékárničce ušní kapky, malý ručník na vysušení uší, silikonové špunty do vody a fén ideálně cestovní s regulací teploty nastavený na vlažný vzduch. No a poslední informace dnešního rána se bude týkat pravděpodobně vesmíru, nebo aspoň tak jsem doufal, že by to být mohlo, ale uvidíme. No tak se nám to tady nějak zavřelo. Tak tady mám ještě jednu věc. Tajemství dlouhověkosti. Vědci tvrdí, že všechno může začínat mnohem dřív, než tušíte. Když se mluví o dlouhověkosti, většina lidí si představí zdravou stravu, pohyb nebo kvalitní spánek. Jenže podle nového odborného článku se může o délce kvalitě našeho života rozhodovat mnohem dříve. Ještě před narozením a možná dokonce před samotným početím. Většina rad, jak se dožít vysokého věku, se točí kolem toho, co dělat po 40 nebo 50. Více se hýbat, lépe jíst nebo pravidelně chodit na preventivní prohlídky. Podle vědců ale možná začínáme boj se stárnutím až ve chvíli, kdy je pozdě. Medicína zdravého stárnutí se dosud soustředila především na dospělou populaci a intervence přichází až po desetiletích nahromaděných molekulárních a buněčních změn spojených se stárnutím. Podle mezinárodního týmu expertů na biologii stárnutí by věda měla hledat tedy způsoby, jak položit základy zdravého stárnutí už na úplném začátku života. A jde o zdravotní stav rodičů. Svou roli v dlouhověkosti přitom podle odborníků mohou hrát i takové faktory, jako je zdravotní stav obou rodičů ještě před početím, průběh těhotenství, výživa matky, porod i první měsíce života. Právě ty podle nich mohou ovlivňovat takzvané epigenetické změny, tedy procesy, které rozhodují o tom, jak se naše geny během života zapínají a vypínají. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 3 minuty po 9. hodině, je 21. července, my si teď dáme rychlou reklamu a za chvíli už Garuto a Get Up, první novinka dnešního houseového speciálu, tak jak jste v úterý mezi 9. a 10. hodinou zvyklí. Já už pro vás připravuju ty věci z posledního týdne do dalšího DJskýho mixu Ranní Frikolory, vy si poslechněte krátkou reklamu a za okamžik se opět slyšíme. Dobrý ráno!
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajdašrot, my jsme na šrot.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 9 hodin.
9: Hudba všech barev.
10: Color Music Radio.

20 minut po 9. hodině Cut It All a Sugar Bum, a to je další novinka. Čeká nás Sean Biddle a jeho Beats Non-Stop. Je tady úterý a s úterým jak jinak než pravidelná nálož houseový muziky, houseový speciál, ano, novinky z posledního týdne v DJském mixu na Color Music Radio mezi 9. a 10. každý

úterý. Je tomu taky dnes 21. července a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

Jediný ranní vysílání, kde můžete slyšet živý DJský mixy a novinky z posledního týdne. To je Frikolóra.

34 minut po 9. hodině, další novinka, tohle je Come On a Eric Costa, taky Bias. Čeká nás I Am Human a věc, kterou má na svědomí Eric Bull.

Trikolora, 40 minut po devátý. My jsme měli minulý týden na možnost slyšet rozhovor s Michalem, který se týkal relativně smutné věci a to, že Grow City a Grow Shop tedy bude měnit majitele. Já jsem možná měl udělat ještě tohle. No a to samozřejmě je věc, která se týká Frikolory, protože ať to je jakkoliv, tak Grow Shop byl od začátku parťákem tohohle pořadu a bez Grow Shopu by možná Frikolora nebyla tam, kde je, jestli teda někde je. No a vy víte, že já to s těma parťákama mám relativně na úzký bázi. No a to znamená jednu jedinou věc, jelikož tedy to tedy bude velká změna, jak pro Michala, tak i tak trochu pro Frikoloru, protože v podstatě jeden z parťáků, jeden ze tří parťáků se bude pravděpodobně měnit, tak je to možná dobrá zpráva pro vás. Já nedávám k dispozici ten svůj vysílací čas moc často, potažmo v podstatě tohle úplně poprvé v historii, kdy něco takového říkám do éteru. No a vy, pokud byste měli chuť spolupracovat s Frikolorou, ale ne na nějaký bázi jednoho nebo dvou měsíců, to není úplně věc, která mě zajímá, ale na nějaký delší bázi a máte třeba rádi Frikoloru, chcete něco ze svých produktů prodat, chcete informovat o něčem, co by si myslíte mohlo tedy zajímat posluchače Color Music Rádia, tak teď přichází vaše šance. Není to úplně výběrový řízení, co si budeme povídat, ale pokud byste měli zájem s Frikolorou se mnou, protože to není jenom o rádiovým pořadu, ale ta spolupráce je samozřejmě na hlubší bázi a není nijak tedy finančně náročná, co si budeme povídat, o tom si řekneme spíš, ale už pak soukromně a měli byste fakt

Takže kdybyste chtěli, djfriky@seznam.cz nebo instagramový účet djfrikyfling, taky mě můžete kontaktovat na Facebooku, doesn't matter, to je jedno. Ale teď, pokud byste chtěli, tak v následujícím týdnu něco takového jako výběrový řízení na dalšího parťáka, kterým tady budou jenom tři, já zůstane tam samozřejmě pro

51 minut po 9. hodině, tohle je pořad Frikolora, za Gramce má mikrofonem DJ Friky, Time to See a další novinka, Tony Lasso.

0: Tricolora s parádní poslechovostí, aspoň pro mě minimálně, co ukazuje internet, je za námi a pojďme se podívat na dnešní den, aby tak i vy, kteří jste se probudili až teď, což vám samozřejmě my, kteří už tady jsme nějakou dobu vzhůru, závidíme, tak věděli, do čeho jste se zbudili. Je úterý 21. července, svátek slaví Vítězoslav. No a stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že počasí bude a meteorologové nám dnes slibují, tedy je převážně jasno nebo polojasno, trošku se nám tady snížily teploty podle toho, co já vidím, ale mělo by to být vlastně bez deště, jen opravdu výjimečně teď ukazují nějaký ty přehání. Co se týče teplot zmiňovaných, ty ranní 9 až 12 stupňů. V odpoledních maximech 18 až 23, k večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc potom teploty klesnou k 8 až 13 stupňům. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první je tady opět vztahová záležitost. Máte podezření, že o vás nemá skutečný zájem? Všímejte si, jak s vámi mluví. Nejspíš si myslíte, že pokud muž nemá zájem, vůbec nekomunikuje. Sice to dává smysl, ale realita je jiná. Někteří muži si prostě jen tak hrají, věnují ženám aspoň trochu pozornosti a vysílají rozporuplné signály, aby si je udrželi. Nemusíte se na nic ptát, pokud víte, na co v jejich řeči zaměřit. Snadno takové hry odhalíte. Muž, který nemá o ženu skutečný zájem, udržuje v naději neférovou a lehce manipulativní komunikací. Pokud tomu žena věnuje pozornost, může ušetřit spoustu času a vyvarovat se velkému zklamání. Má-li zájem o vztah, neměla by si nic nalhávat a přijmout situaci takovou, jaká je. Muž, který se ženou nechce navázat a budovat dlouhodobý vztah, si ji může v životě udržovat z různých důvodů, aby měl komu napsat, když je mu večer smutno, nudí se nebo má chuť na sex. Pokud ženu hodně přitahuje, snadno jí zamotá hlavu a ona se do něj zamiluje. Jak muž mluví se ženou, o kterou nemá zájem? Zaprvé povrchně a bez účasti. Takový muž ženu udržuje v naději, ona má pocit, že když si s ním píše, přece zájem mít musí. Jako s kamarády, jistě jste si všimli, že když se muži nějaká žena líbí, mluví s ní jinak než s kýmkoliv jiným. Automaticky se změní tón jeho hlasu i výběr slov. Všechno, co říká, jak to říká a co u toho dělá, tedy jeho verbální i nonverbální komunikace je tak nějak měkčí, jemnější a něžnější. No a další je takováhle věc. Chladně. Muž, který o ženu nemá upřímný zájem, si k sobě opakovaně přitahuje různými přísliby. Ví a cítí, že ona o něj zájem má, ví, že ona chce víc a využívá toho. Nepozbudí ani nepodpoří a zklamává prázdnými sliby. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká zalehlého ucha. No přátelé, zalehlé ucho v létě, jak zvládnout nepohodlí a kdy raději k lékaři. Léto dává uším zabrat a zdaleka nejde jen o vodu v bazénu. Na vině bývá i vítr, prach, klimatizace nebo kosmetika. Zalehlé ucho, tlak, svědění nebo bolest mohou být drobnou nepříjemností, ale i začátkem zánětu. Co uši v létě nejčastěji ohrožuje, jak se problému vyhnout a kdy už je na místě vyhledat lékaře. Pocit zalehlého ucha, svidění nebo bolest nejsou v létě ničím výjimečným. Slabé příznaky často sami odezní. V některých případech může dojít až k prasknutí bubínku a s rizikem dočasného nebo trvalého ztráty sluchu. Infekce se může rozšířit i do okolních tkání a kostí za uchem, což vede k závažné komplikaci zvané mastoiditida, která vyžaduje okamžitou lékařskou péči. Lehké počítí, že zvládneme i doma. Ne každá potíž s uchem, ale znamená zánět. Při mírném diskomfortu, například pocitu zalehlého ucha, pokoupání pomůže jemné osušení, naklonění hlavy nebo teplý obklad. Jak se potížím vyhnout, myslete na prevenci. Ať už se chystáte k moři, na túru nebo jen na koupaliště, uši si v létě zaslouží pozornost. Na co nezapomenout v letní lékárničce? Ušní kapky, malý ručník na vysušení uší, silikonové špunty do vody a fén, ideálně cestovní s regulací teploty. Poslední informace dnešního rána. zase mi to zmizlo a už jsem to tady měl. Měla být vo vesmíru, ale asi mi to není přáno. Tak se pojďme podívat. Tajemství dlouhověkosti. Vědci tvrdí, že všechno může začít mnohem dříve, než tušíte. Ano, přátelé, když se mluví o dlouhověkosti, většina lidí si představí zdravou stravu, pohyb nebo kvalitní spánek. Jenže podle nového odborného článku se může o délce kvalitě našeho života rozhodovat mnohem dříve, ještě před narozením a možná dokonce před samotným početím. Medicína zdravého stárnutí se dosud soustředila především na dospělou populaci a intervence přicházejí až po desetiletí nahromaděných molekulárních a buněčních změn spojených se stárnutím. Zdravotní stav rodičů, ano přátelé, svou roli v dlouhověkosti přitom podle odborníků mohou hrát i takové faktory, jako je zdravotní stav obou rodičů ještě před početím, průběh těhotenství, výživa matky, porod i první měsíce života. Právě ty podle nich mohou ovlivňovat takzvané epigenetické změny, tedy procesy, které rozhodují o tom, jak se naše geny během života zapíjí. Vypínají a vypínají. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 2 minuty po 10. hodině, ano přátelé, a já už vytáčím Martina Svátka, tak jak je dobrým zvykem, tak aby jsme si předali vysílání, a já mu přeju příjemný dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak se ti včera líbil rozhovor, ty jsi byl jeden z mála posluchačů, který mi psal.
1: Fakt jo, tak to mě mrzí, protože ten rozhovor byl pěkný, moc pěkný.
0: Tak asi takhle v noci ne úplně každý poslouchá rádio, to nevím, to možná ty.
1: Já jsem pořád jako rádiový fanoušek, to je ale taky ne.
0: Trochu nám vypadáváš, Martine, halo. Tak teď si nám vypadnul úplně. Martin je sice rádiový fanoušek, ale telefon tedy je tady trošku problematický. Martin na tom samozřejmě pracuje, jako my vždycky na všem a našich tedy problémech tak trošku pracujeme, tak doufám, že se nám ten kontakt povede na podruhý a dotáhneme to. Tak ještě jednou, Martine, dobrý ráno.
1: Ty vole, to je hrozný, co? To je strašný. No, omlouvám se.
0: V pohodě, dotáhneme to?
1: Dotáhneme, no, já jsem jako rádiový fanoušek, to jo, ale ty český rádia moc nedávám, protože prostě jenom

0: občas se tam něco dovím.
1: Já jsem mu to včera zapomněl říct, protože jsem ho poslouchal po cestě, když jsem tam jel, a musím říct, že mě spousta těch věcí jako bavila. Říkal jsem si, že vlastně ten rap, který já jsem už nad ním tak trošku, musím říct, zlomil hůl v úvozovkách, tak mě bavily ty novinky, hlavně ty UK záležitosti a takový ty věci, které byly třeba do baselineu trochu, tak jsem si říkal, tyjo, to je vlastně fajn.
0: Jo, musí se trošku hledat, no, aby si našel ten svůj, z toho novýho teda myslím, no.
1: OK, možná začnu taky trochu hledat a oživíme trošku první část Frikolory třeba v budoucnu nějakýma novinkama. Ty nám řekni, co dneska, jelikož je back in the days, tak ty asi nic úplně aktuálního hrát nebudeš. Co nás čeká jako první věc dnešního Holiday Edition?
0: To je pravda, no. Já dneska začnu hiphopově a začnu tu raperkou, tu znáš, Eve. To si taky hrál hodně, bych řekl docela často to, Who's That Girl?
1: Jasně, že znám.
0: No.
1: Tak to bude...
0: Teda úvod.
1: To bude úvod dnešního Holiday Edition, Martin Svátek už je připravený a my samozřejmě se budeme těšit opět zítra po 8 hodině na Frikoloru. Teď už ale Martin Svátek Holiday Edition, po něm Lukáš Admirál Kolíbal, a jelikož je dneska úterý, měla by proběhnout taky věc s názvem Ride, a to s Chuckem Dieslem. Mrkněte na naše stránky radiokolor.cz. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, díky za pozornost, mějte krásný den a...

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin.
2: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
5: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.

Zdravím, milí, krásný poslech, moc zdravím. EVE, tedy samozřejmě Eve, Rough Rider Lady, tato skvělá holka, je měl rád hodně, tohleto je z druhého alba Scorpion. Ten na úvod Holiday Black, Black Holiday.

No tak druhá deska od Destiny's Child, to se jmenuje Writings on the Wall. No zajímavé, tohle vyšlo jako na singlu, to bych vůbec nečekal, že tahle ta věc vyjde na singlu. A možná později, a tahle věc vyšla jako druhá na singlu, ještě před Say My Name, jsem docela čuměl. Každopádně Bugaboo, tahle ta věc hodně dobře nafrázovaná, skvěle zaspívaná. No ještě jedna holka tady, kterou určitě budete znát, ale tohle je její R&B začátky, jsou tedy.

Včera jsem hrál duet s zpěvačkou Tiffany Evans, tohle je Sierra, její debutový track. Z debutového alba Goodies na této věci spolupracoval samozřejmě rapper P.D. Pablo. No, samozřejmě jedeme dál. Tak Fat Joe a samozřejmě Terror Squad, tak to je klasa. Yeah!

No jo, tak 2004 G-Unit, to teda jelo ve velkým, samozřejmě tohle je jeden z členů G-Unit, Lloyd Banks. Ten vydal album The Hunger For More v roce 2004. No tenhle ten track On Fire měl docela úspěch. A úspěch na Bad Boy Records měl třeba i Shine, to myslím, že rok 2000, ale ještě se mrknu. Tahle ta věc Bad Boys.

ale je pravda, že to je remix, tohle je Lord Tariq, Peter Gunn. No tak Deja Vu, Uptown Baby. Skvělá deska, skvělý song.

vstoupili do těch 90. hodně na bušeně. Stejně jako třeba Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Tohle je taková neúplně známá věc. Tady Jazzy Jeff a Fresh Prince se hrají často i Willa Smitha. Tohle je titulní věc Code Red z jejich alba z roku 1993.

0: No tak dneska krásně na čas, ty vole, co? Omlouvám se. No, jinak samozřejmě Cool School. Já si teďka představil, jak to točili kluci na Golemu, na vinilu. Skvělej funky groove, my girl. Moji milí, za chvilku jsem zpátky. Holiday back in the days.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Astertek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Doshesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

Girl Like You. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Davina. Exhibit. Zdravím Havelkina, čus boy.

A Frky mi napsal, že v té předešlý věci byl exhibit, poznal. Chytrý kluk. Moc zdravím, Frikyho, a já nevím, jestli i Zuzka je tam taky. No tak je, píše posloucháme, tak asi vy posloucháme tady. Teď je taková soulovější chvilka. Ale já jsem tohle miloval, jinak to je ze soundtracku z druhýho, tedy zamilovanýho profesora The Clumps. Teď dávali nedávno tu jedničku, jestli budou dávat dvojku, tak teda to je velký průser samozřejmě. Já velký filmový kritik, ale jinak ten soundtrack je daleko tedy suprovější. Na tomhle soundtracku se objevuje třeba i music.

zpěváka Music Soul Child, jinak Just Friends Sunny. Skvělá jeho deska, kterou vydal I Just Wanna Sing. Já jsem teďka slyšel muzika na nový desce současného zpěváka, který se jmenuje Masigo. Člověče, už to není nějak ono. On dělá spoustu koloratury, já to mám rád, jo, já rozhodně, koloratury mě za to nadávali, hodně za to plísnili, že to přeháním a takový věci, ale já jsem to měl vždycky rád, ale on teda už to přehání moc, on to překombinuje úplně do takový mrtě, že já už pak nevím, na jakým kousku té písničky jsem. No, tak... Já myslím, trošku to zvedneme do jiných beatů, do New Jack Swingových beatů ze začátku 90. Další filmová věc. Tenhle ten film jsem si teda zatím nepustil, to je pravda, Poetic Justice. Jsem hrála Janet Jackson s Tupakem, ale nejsem si tím úplně. No každopádně, ten soundtrack je docela dobrý, tady to je jedna ukázka z tohohle, z téhle desky TLC, Give it, get it up, tyvo.

tak Get It Up. Tato věc se neobjevila na jejich debutovým albu Oh on the TLC Tip. Ale jenom tady na tom soundtracku Poetic Justice. No a když tedy New Jack Swing, tak Teddy Riley a Rex in Effect. Co jsi říkal, Friky, že by tě tato věc mohla udělat radost? Navíc tohle je takovej nabušený remix. Holiday Back in the Days. No tak posílám Frikymu, Friky Boy, Rum Shaker.

No tak jestli si vybavuju, tak oni vydali 3 desky. Ta první vyšla už nějak v roce 89 nebo tak nějak. Já ji tady mám, asi jsem si ji pustil jednou, úplně jsem na to zapomněl, musel se na to mrknout. No jinak je tohle z roku 92, Hard or Smooth, tak se jmenuje album od Rexin Effect. Tenhle ten remix na něm nenajdete. No ale jinak je to, myslím, hodně dobrá deska. Oni mají všechny ty 3 desky, podle mě jsou dobrý, ta poslední taky. Někdy bychom si z toho mohli zahrát pár věcí, protože si myslím, že ty desky trošku prolítly. No a teď už se tady rozjíždí tady... Když tedy Riley, no tak jako producent samozřejmě se osvědčil hrozně dobře, tak se ho vybral Michael na svoje album Dangerous. Tak jsem si říkal, sakra, teď si musíme dát tuhle věc Jam, která vlastně otvírá celou tu desku. Bylo skvělý na rádiu Golem, hned jak to vyšlo, tak oni to pustili celý prostě do rádia s těma mezerama, prostě paráda, jsem si to mohl krásně nahrát na kazetu tenkrát. No tohle je všem remix, který na albu taky není, to je jasný, ale suprovej mix, který je takový obzvláštěný. No tedy Riley produkoval, Heavy D narepoval. No a Michael vymyslel, naspíval a tak dále.

No tak je skoro už závěr Holiday Edition. Do the right thing, Redhead. Kingpin. FBI. Moc to tam je napsanýho všechno. Ale také skvělej už, to je, já nevím, to nějak 89 nebo 90. No každopádně, my jsme tady v polovině těch 90, ne, nebo tak nějak 97 jsme tady měli holky. No v Americe taky se objevily, ne tady holky, ale The Boys. Na začátku 90. let tahle ta věc měla docela úspěchy. No to je taková už těžká vykopávka, jinak The Boys. Tenhle maxáč, věc, která se jmenuje Crazy. To už bude asi

dvě nebo tři. To byl asi nejúspěšnější track od nich, jinak Crazy, tohle jsou The Boys. No to už je závěr Holiday Edition a tedy speciálu Holiday Back in the Days. Moc mě těšilo, moji milí. Děkuji, že posloucháte, doufám, že je vás tam víc. A že vám dneska bylo fajn. Tak zítra Holiday Pops, to už je další speciál po 10. hodině v rámci Holiday Edition. Mějte se krásně, čus, nazdárek.

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotač.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
3: Fonotač.
4: No tak to roztoč.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

Srdečné pozdravy skrze vlny Color Music Radio. Já vám přeji Lukáš Kolíbal na úvod dnes s Anderson Paak a Smokey Robinson. Teď už Betty Wright a srdečně zvuk poslechu do následující hodiny, která se zove...

Tenhle nádherný song od Betty Wright byl odou na paní, která uklízečka. Takže přejeme, ať už děláte jakoukoliv práci, ať vám to jde dneska dobře od ruky, případně pokud posloucháte o víkendu, tak ať máte příjemný odpočinek a ať hlavně děláte to, co vás baví. Ať prosperujete ve všech ohledech. Teď pro všechny Soul Sisters posílám jednoho Bilala. Teď dneska budeme soutěžit s nakladatelstvím Dharma Gaya. Každopádně přeju volume doprava, ať vám to hezky fouká, hraje. Tohle to je Bilal.

Tak, prostě, kdy to byl Bilal pro brachy Sonko TNG Stone, posloucháte Poledni Mene na Color Music Radio. A tohle už jsou Arrested Development a pozvánka na 17. září do Lucerna Music Baru. Jejich koncerty, totální sprcha pozitivní energie. Myslím, že by udělali dobře všem. A kdo mají rádi tuto muziku a i těm, kdo je nemají, tak by mohli třeba si udělat dobře. 17. září, jeden z důvodů, proč se těšit na podzim. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to pull my rope for the first time. Tohle to je z jejich hodně ranýho, možná že i prvního alba 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development.

0: Jason. Do you know the importance of a sky pager?
1: Tak, to byl můj oblíbený Tribe Called Quest a teď už Incognito. Poděkování taky Rowito Ice Cream a Robio. Zmrzli nám ze Šumavy. Nejenom už jako nanuky, ale i jako kornoutový, čokoládový, rašidový, jahodový. Jedna lepší než druhá. ra2tvi.cz A o Incognito vám dám hned dva krátké kousky z desky Tomorrow's New Dream. Tenhle song se jmenuje Shine, s připomínkou, ať záříme, svítíme, co nejvíc to jde. Pozitivní energii. Hostuje James Berkeley,

Tak, to byly dvakrát Inkognito a teď už Just Stone featuring Nasir Jones. Posloucháte Polidní menu? Za chvilku už slíbená soutěž s nakladatelstvím Termagaya.

Po Joss Stone jsme si dali Brazilce jménem Jairzinho Oliveira a song jménem Papo de Psicologu. A tohle už je projekt Asian Syndicate, a u kterého vám povím o té soutěži. Dnes budeme s nakladatelstvím Dharmagaya soutěžit o knihu Masnavý básně vnitřního smyslu, který aktuálně vychází v dotisku, a jejich autorem je slavný Rumi.

0: Tak, nakonec jsem nechal hrát celou tu skladbu od začátku do konce a ta soutěžní otázka teda zní, autor Masnavý básní vnitřního smyslu je Rumi, ale jak se Rumi jmenoval celým jménem? Soutěžíme o knihu, která právě vychází v dotisku nakladatelství Dharmagaya, která je sbírkou Rumiho veršů a textů, který můžou působit jenom jako básničky, ale ve skutečnosti každá věta, to velká hloubka, která naprosto nadčasově rezonuje i dnes a právě proto se to jmenuje Básně vnitřního smyslu, je to jeho zcela zásadní dílo, výbor z Masnavie Manavi Gazelu a 4 verší. Knihu přeložil předmluvu a doslov a vysvětlivky napsal Jiří Bečka, verše přebásnil Josef Hiršal a nové vydání vychází u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás ji vyhraje. Nestačí napsat, jak se jmenuje Rumiho celé jméno.
1: Now, coming from a different hemisphere, we

Tak, to byly Trans Global Underground a my už jsme v závěru dnešního poledního menu. V tenhle ten moment ještě není jasný, kdo že vyhraje finále fotbalový, nicméně, co už je jasný, že ve finále je Argentina se Španělskem. A to dopadne jakoliv, je to jenom hra. A důležitý je fair play a jakým způsobem k tomu vítězství docházíme. Tak přeju všem zúčastněným hodně zdaru. A na závěr posílám trochu lásky od United Flavor. Zdravím si sista Carmen a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio. Poděkování Rojto Ice Cream, MacParts.cz a nakladatelství Darmagaya, to byl Lukáš Kolíbal a polední meny. Mějte se

0: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Hanging.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: You know something?
4: Color Music Radio.
3: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
5: New Music Tuesdays.

0: six. You gotta tell me exactly what you're trying to do.
1: Okay.

0: It's The Ride here on Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin.
7: Color Music Radio.
8: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
9: Color Music Radio.
10: Welcome friends and family. It's go time. It's The Ride with Chuck Diesel. New Music Tuesday.

0: New Music Tuesdays.
1: I'm rich, bitch!
2: Color Music Radio.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Tak to byly Blond Manch a jejich Blind Vision. Začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín, a kde si zahrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čekají nás Bronsky Beat a jejich Chunk, taky si dáme Altered Images a Change of Heart, no a jako první jsou tu Alphaville a jejich první deska Forever Young, která se určitě dá řadit do New Wave a synthpopu. 80. let, vyšla v roce 84 a bylo na ní spousta hitů. Já vždycky říkám, že zrovna tohle to je jedna z těch desek, která nemá prostě huché místo, kde všechny skladby jsou skvělé. A my si dáme skladbu In the Mood tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech, ať už na Color Music Rádiu nebo na Rádiu Hey.

Something to do. Jsou samozřejmě Depeche Mode, dneska Some Great Reward z roku 1984. To je určitě jedna z těch mých oblíbených desek od Depešáků společně s Construction Time Again a samozřejmě Black Celebration. Ty předchozí desky jsou taky krásné, i ty pozdější jsou fajn, ale prostě tahle tři albumy. Ty předchozí

od z téhleté desky. Taky tady byl Heaven 17, Come Live With Me a jako první jsou tu Duran Duran, no a jejich parádní, nádherná věc Rio. Mean Wave.

Come With Me a Heaven 17 na Cold Music Radio, Radio Hey v pořadu New Wave. Dáme si další hudební kousky z New Wave, New Romantic, synthpopu a postpunku. Men Without Hats a I Get a Message z jejich první desky Rhythm of Youth z roku 82 tady budou už za chvilku. Stejně jako Human League a Don't You Want Me, jejich asi úplně největší hit z desky Dare z roku 81. Jako první jsou tu OMD a jejich Radio Waves, to je skladba z desky Desert Ships z roku 1983, kde mimo jiné byla i znělka tehdejšího zahraničního vysílání Československého rozhlasu Rádia Praha. Tím celá tahle ta deska začínala. Je to takové docela vtipné to poslouchat. Vždycky, když tu desku si pustím, tak začne prostě s znělkou Československého rozhlasu z krátkých vln. Nicméně, my si dáme skladbu Radio Waves, tedy rádiové vlny, tady v New Wave.

Don't You Want Me, to byly Human Week na Color Music Rádiu a na rádiu Hey v New Wave. Dáme si další muziku a protože tady v New Wave si hrajeme i nějaké ty novější kousky, které se tak nějak inspirují v New Wave, New Romantic a podobné tvorbě, tak si zahrajeme teď jednu skupinu, která se tam inspiruje tak trochu, ale zároveň dělá takový žánr, který se dneska označuje trochu jako Dream Indie nebo Dream Pop, a to jsou Still Corners. Ti mají úžasnou skladbu The Trip, ale nedávno, tuším to bylo oni, vydali skladbu Summer Nights, kterou jsem si dal na svůj letní výběr, a vždycky se dělám letní výběr ze současné muziky a mnohdy právě jsou tam různé skupiny, které se inspirují trochu v těch 80. a 70. No a tuhle tu krásnou věc vám zahraju i teď tady v New Wave.

ještě Still Corners mají takový styl, že ty skladby prostě sedí k tomu názvu. Přesně si dokážu představit, jak sedím někde na terase a poslouchám tuhletu skladbu prostě takhle někdy v nějaký hezký letní večer. No, tak doufám, že se vám líbila. Pokud se vám líbila, určitě se podívejte na další tvorbu téhleté skupiny. A my si v New Wave dáme závěrečnou věc a ta bude tentokrát trochu speciální, protože je to kousek z desky Warp od New Music, kde oni vydali dvě skladby se stejným názvem za sebou, ještě k tomu, to je jako nejtipnější. All You Need Is Love se jmenovaly obě. Jedna byla autorská věc New Music a druhý je cover od Beatles té slavné skladby. No a my si tu verzi od New Music teď pustíme. A je to fakt taková jako hrozně zvláštní skladba, tak někomu se možná bude líbit, někomu ne, bude si říkat, ježišmarja, co to je, ale i takovéhle věci si tady v New Wave hrajeme. Za týden opět naslyšenou se těší Jakub Nevín v pravidelných časech a tady už jsou New Music a All You Need Is Love.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radia, krátce po 21. hodině. Pokud posloucháte v úterní premiéře 14. července 2026, vám srdečně přeji Lukáš Kolíbal a právě teď startuje pořad Jam Music Reggae Session. Přeju vám příjemný poslech, na úvod to byl Horace Andis, alba Make It Bun a teď první z několika jamajských oslavenců tohoto týdne, Legendary Desmond Dekker.

0: se ségrou, poslouchá mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

Tak, na úvod dnešního Jam Music Reggae Session hned dvakrát legendární jamajský zpěvák Desmond Adolphus Dacre, a.k.a. Desmond Dacre, který se narodil 16. července 1941 v jamajském Kingstonu. To znamená, spočítejte si sami, kolik by mu aktuálně bylo, kdyby tady byl, žil, nebyl a ani nedorazil, vlastně zemřel po cestě na český koncert, který měl proběhnout na Respekt festivalu nějakých, co to bylo 15 let zpátky nebo něco takového, možná už to bylo 20. Každopádně toto byla vzpomínka, aspoň takováhle short vzpomínka na Desmonda Dacra, dva jeho velký hity You Can Get It If You Really Want a potom taky 007 Shantytown s odkazem na Jamesa Bonda a hlavně Jana Fleminga, autora Jamesa Bonda, který žil na Jamajce a podle něho se na Jamajce jmenuje spousty míst, včetně malého letiště nebo třeba pláže nebo tak. Mimochodem 007 Shantytown taky německý Pow-Pow Movement udělali jako rhythm o mnoho let později, na kterým vyšlo třeba od Luciana velký hit Love and Devotion, Turbulence, na to nahrál Ethiopia Awakes, Gentleman, pecku jménem Rumors, Sizzla, Can't Keep Us Down a mnohý další. Našel jsem CDčko, nicméně je tam jiný CDčko s jiným rhythmem, takže vám nemůžu zahrát, ale mám i tady takovýhle archívy. Tak k produkci Pow-Pow Movement se možná později ještě dneska dostaneme. Teď po mnoha letech vystoupili v Čechách v Hořicích pod Krkonoší v červnu a co jsem viděl nějaký fotky, tak to vypadalo hodně rozjetě. A taky se chystá na konec srpna nová deska Gentlemana, z kterého už jsou venku nějaký singly. Dost pravděpodobně se k tomu dnes dostaneme v průběhu dnešního vysílání. Budu vás provázet minimálně do 23. hodiny, snad nám to spojení dovolí. A na úvod jsem si říkal, že bych rád vyjmenoval několik těch oslavenců tohoto týdne, který sice už nejsou mezi námi, to znamená, nemůžeme je oslavovat ze života, ale můžeme vzpomenout jejich nadčasovou a z mého pohledu nesmrtelnou muziku. Desmond Dacre určitě je jeden z důležitých kmotrů ska music a ten další oslavenec je neméně důležitý a tentokrát je hlavně pro reggae music. A narodil se 15. července 1951 a taky v Kingstonu a jmenoval se Gregory Isaacs.

Gregory Isaacs, a.k.a. Mr. Lonely, a.k.a. Root Boy. Ty další přezdívky radši nebudu ani do eteru říkat. Každopádně taky oslavenec tohoto týdne, který žil už dávno není mezi námi. Narodil se 15. července 1941 a odešel v roce 2010 v pouhých 59 letech. Žil ale relativně velmi divoce a za sebou nechal krásnou diskografii a spousty krásných songů převážně na těch letech. Žil ale relativně velmi divoce a za sebou nechal krásnou diskografii a spousty krásných songů převážně o

Nicméně jeden velký hit, který si myslím, že všichni znáte, možná ho budete znát v podání to byl Simply Red nebo UB40, myslím, že Simply Red, ale my se to máme v originále právě od Gregoryho ještě do třetice Vzpomínka na mistra Isaacse. Právě teď na Color Music Radio jamajský speciál. A tohle to je pro všechny lovers. Noční sestřičce, kterou Gregory tímto songem scháněl.

Yes, Buju Banton, vlastně jménem Mike Myrie. To je taky oslavené z tohoto týdne. Narodil se stejný den jako Gregory Isaacs 15. července. Samozřejmě mnohem později, 53 mu je. Gregory mu by zítra bylo 75, Desmondovi Dekrovi 85. No, takže konečně žijící artist, který navíc už za pár dnů vydává nový

No a když už hrajeme Wifel Rhythm, jak už jsem říkal, se velkou senzaci, která se objevila koncem minulého roku, na kterou začali najednou nahrávat svoji verzi úplně všichni v rámci světa reggae a dancehallu. Všude po celém světě vznikla z toho vlastně internetový challenge, a do kterého se zapojili největší hvězdy reggae a dancehallu. A Peenie Wally Sound inspirovali to, aby ten challenge se přenesl i k nám do československých vod, a vzniklo tak několik zajímavých verzí, a já vám tři z nich můžu pustit. Ještě teda předtím, to byl samozřejmě Buju Banton, album Too Bad, dvě ukázky z desky, která vyjde už tento pátek 17. července, a pokud posloucháte v nedělní repríze, tak už je to určitě v dispozici na online streamovacích platformách, tak doporučuju. A teďka na Wifel Rhythmu, tohle to byl MC Riha, a já mám pro vás ještě Doktora Kariho a taky Sista Carmen, tak check it out, tady je, uvidíme, co se pustí. Doktor Kari, song, který nahrál a text napsal Kuba Dredd. What you feel like? Speak it out low. From the streets. Tady mu posíláme velký big up. Posloucháte Color Music Radio a tahle tu věc jsme na Coloru ještě nehráli, takže premiérově Wifel Rhythm s Doktorem Kari. What you feel like? This is Dr. Cadide, Ponzi, Michael Ponzano. One to the wire for the reading challenge.

Oh gosh, Big Up Sista Carmen za tady tuto verzi na Wi-Fi Rhythmu. Za mě největší zářez z československých vod. Sista Carmen je samozřejmě z jižního Španělska, ale tady už je rezidentem co typu tak 30 let, takže ji už považuji za důležitou součást tady místní scény. Samozřejmě Big Ups pro celou partu United Flava. Takže tohle to bylo Wi-Fi Rhythm a teď jsme se dobře odrazili, aby jsme načali téma nových alb, které vyšly teďka v uplynulém týdnu a že jich pár je. Minule jsem tohle téma nechával až na poslední hodinu a možná některý z vás už spali, tak doporučuji, pokud jste nestihli ani nedělní reprízu, se připojit na herohero.co/admirálkolíba, to je speciální VIP účet posluchačů tady tohohle pořadu, který chtějí být v obraze a chtějí si ho poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Celý archív už je tam minimálně rok a půl, tak kdybyste chtěli být něco součástí, tak herohero.co/admirálkolíba. Co se týká minulých novinek a případně předminulých, anebo třeba nějaký díl rok zpátky, nebo tak to všechno tam najdete, plus tam se během léta objeví ještě další zajímavý bonusy. Takže nový alba. Mimo jiné vás čeká britský Blackout J.A., který vydal velmi zajímavý album, který se jmenuje In Acoustic. To znamená akusticky, a Blackout J.A. je známý spíše do rychlejších, dancehallovějších nebo raga nebo i dubovějších rytmů, a jak mu to sluší v akustické podobě, to si můžete ochutnat v zápětí. Mimochodem, hned v tom prvním tracku mu hostuje jamajský Luciano a za mě to je velký hit. Positive Contemplation. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. You devil from out the ghetto.

Blackout J.A. Ze Zbrusu nový desky Acoustic. Já jsem vás mystifikoval, že je z Velké Británie, on tam sice žije, nicméně pochází z Jamajky. A jak už toho Jamajčanu bývá, k muzice se dostal ve velmi mladém věku, začal zpívat v kostele. A potom i u sound systému Universe v Portlandu. A pak se ale přestěhoval do Velké Británie, kde žije a spolupracuje s mnoha dalšíma z tamní scény. A musím říct, že tenhle ten akustický raga model, to se mi hodně líbí. Tak v premiéře právě teď a tady na Color Music Radio Jam Music Reggae Session Pull Up The Tune Blackout J.A. Tato věc se jmenuje Right To Be Free. Posíláme všem lidem na celé planetě, ať už jsou jakýkoliv národnosti, barvy nebo vyznání, aby mohli být svobodní.

Right to be free. I když žijete třeba v Somálsku, v Sýrii, v Palestíně, na Ukrajině, kdekoliv máte právo být svobodný. A nebo třeba v Číně. A pozor, pozor, to možná i premiérově, si teďka zahrajeme interpreta z Číny, který se říká Stinging Ray, a který vydal minulý týden velký album ve spolupráci s francouzskými Airy Heights. Ta deska se jmenuje The Man from Beijing. A v této skladbě s ním spolupracuje taky The Ligerians a jmenuje se Stepa. Takže Stinging Ray. A neb čínský artist.

skvělý, že tam dali trochu té čínštiny. To v rytmech reggae a dubu jsem fakt slyšel úplně poprvé, velký big up za to. Deska, která vyšla u Airy Eyes, The Man from the Beijing. Přidávám ještě jednu věc. Na rytmu od King Jammies. A song jménem Bird on the Wire.

0: Takže Stinging Ray, ukázka z jeho velkého alba ve spolupráci s Harry Yates. Posloucháte Color Music Radio a my jsme v sekci z brusu nových reggae dancehallových alb, který vyšly teďka v průběhu července. Člověk si říká okurková sezóna a houby s octem. Těch desek totiž vyšlo velké množství, nejenom Blackout JA nebo Stinging Ray.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
0: Žije v Holandsku dlouhý roky a hodně dlouho, jakože třeba dekádu, jsem o něm neslyšel. Tehda před více 10-15 lety měl různý relativně velký hity na evropský reggae scéně. Gentleman mi v jednom rozhovoru vyprávěl, že na kariéru Ziggy Rekáda budete potřebovat sluneční brejle, jak bude zářit. Nicméně potom se po něm slehla zem na docela dlouhou dobu, nevím z jakého důvodu. A až teďka, vlastně minulej týden, vydal nový album na značce Oneness Records. 7 songů, takže dá se tomu říkat EPčko, nicméně je to velmi zajímavý comeback. Všechny songy, kromě jednoho, naspíval sám Ziggy a na tom jednom, kterým začneme vlastně tu ochutnávku, tam hostuje jamajský Rick Jam. A jelikož Rick Jam si myslím, že není v Čechách zatím příliš známý, nicméně jeho loňský album je hodně dobrý, tak začneme právě tady tímhletím songem jménem Wheels Keep Turnin'.

Ziggy Ricardo z jeho nového alba jménem Elevation. Zahrali jsme si dvě věci. Wheels Keep Turning, neboli, jak se říká, mlýny se pořád točí ve volném překladu, a kde hostoval Ricky Jam, a potom následoval song jménem Boom Meditation. V tomhletom pořadí to najdete na téhle nový desce, která vyšla minulý týden, a já vám ještě přidám jednu třetí. All Lovers Get Ready. Tadle se jmenuje When She Loves. Ziggy Ricardo. Který se narodil v roce 81 v Rotterdamu. Muzice se věnuje už od roku 2006 a tohle to je ale jeho velký

no coke in my system, just a nice thing. Myslím, že to bude love song, ale je to ganja song. Ty Ziggy Rekádové vždycky šly velmi dobře. Tohle je jeho velký comeback z nového alba. Jménem Elevation. Ziggy je zpátky po 9 letech s novou deskou. Ta předchozí vyšla v roce 2017, jmenovala se Decommission. Předtím o rok zpátky ještě jedno EP, Ivan the Terrible. 2014 deska Therapeutic, 2012 Liberation. Nicméně ten největší oheň kolem něho byl zhruba 2008 a 2010. Právě to hnedka první album In Transit, na kterým najdete velký hity. Rád bych vzpomněl třeba to najdu, jo, tady Baby Need to Tell You This, nebo Gonna Leave You, právě z debutové desky In Transit z roku 2008. Teď je Ziggy Rekádo zpátky a mám radost, musím říct, že to EPčko, co jsme se teďka pouštěli, těch pár ukázek, zní velmi dobře a posloucháte Color Music Radio v premiéře 22 hodin 27 minut. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Zároveň v tento moment probíhá velký souboj mezi Španělskem a Francií a Španělé dali před chvilkou druhý gol, takže je to zatím 2-0. Takže bychom si mohli zahrát něco španělského. Co víte? To. Mám tady pána, který si říká Señor Wilson a vydal teďka v uplynulých měsících dva velmi zajímavý singly. Ten první se jmenuje You Own It. A ten druhý, ten vyšel teďka v červnu a jmenuje se What the Bam Bam. Taky jeden a potom druhý, Señor Wilson a Big Ups pro španělský tým.

What a bam bam. Inspirováno Sister Nancy, ale je totálně španělské podání. Belen Natalie, Senior Wilson a Wheel Wheel. A dokážu si docela představit, jak to teďka vypadá ve Španělsku, kde sledují aktuální fotbalové utkání Francie, Španělsko, postup do finále. Tak zdravíme do Španělska a všechny, kdo fandí španělskému týmu. Tohle je Sista Carmen společně s United Flavor a ještě tam hostuje slovenský Pokémon. Srdečně zdravíme Breda from another mother. A tohle je velká pecka, kterou zastojí za to určitě pustit pěkně od začátku. Zdravíme Carmen, Pokyho, Jaye a celou bandu United Flavor.

Fiesta en España. Španělsko stále vede 2-0 nad Francií. Zbývá necelých 15 minut do konce. Hraje se o postup do finále. Tak, ale abychom to nebrali tak vážně, tak teď si dáme španělsko-francouzskou spolupráci. Produkce OBF z jejich alba Science a vedle seniora Wilsona, který už jsme si dávali předtím, ale tady v téhle spolupráci stojí rozhodně za to, hostuje francouzský Bigarangs, kterýho si pak dáme i něco soulově. No GPS Mix. Straight out Spain together with France. Unity we say. Tak, pořád je to jenom hra Jaja a mi Driver. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

Driver, OVF, Bigarang a Senior Wilson, španělsko-francouzská combination a trochu moderního Dubwise Stepas. Vysílání Color Music Radio.

se teďka přerušit veškerou spolupráci se Španělskem. Myslím, že kdyby Španělé vyhráli celý turnaj, tak to by bylo dobře z hůry. Nicméně jsem chtěl ještě zmínit, že ve Španělsku probíhá jeden z největších reggae festivalů v Evropě, samozřejmě Rototom Sunsplash. Letos bude od 17. do 22. srpna opět v Benicassim. Festival, který původně byl v Itálii, přestěhoval se do Španělska před lety. Akce, která trvá snad týden nebo pět dnů minimálně, a hned v pondělí tam vystoupí Scatalites, Alpheus, Mr. Vegas, Holy Cook, Alpha Blondie, Luciano nebo Moali. V úterý potom Major Lazer, Queen Omega, Bigarangs, Charlie Black, Black Omolo, ve středu 19. Dub Inc. A nebo Omar Perry, ve čtvrtek Shensia, Israel Vibration, Tony Matterhorn, v pátek Protože, Maccabee, Twinkle Brothers, Bushman, v sobotu Kiba, Laia Kali, Iron Steppas a mnoho, mnoho, mnoho dalších. Festival Rototom Sunsplash. A já jsem zmiňoval jméno Bigarangs, který reprezentuje francouzskou scénu. A dáme si i jeho solovou věc, single, který vyšel, myslím, teďka v červnu, možná koncem května, ale myslím, že to byl červen, a který připomíná, že Big in Japan. A teď se dozvíme, jestli myslí, že on, jako Bigarangs, je slavný v Japonsku, anebo že reggae je slavný v Japonsku, protože to je holej fakt, možná to nevíte. Sice jsme si zahráli dneska reggae zpěváka z Číny, což jsem, to je první čínský reggae zpěvák, o kterém jsem kdy slyšel. Nicméně v Japonsku je situace úplně jiná. V Japonsku milujou reggae a milujou současný dancehall. Se všem všudy, včetně tanců, tanečních kroků, opravdu toho úplně nejnovějšího, nejmodernějšího dancehallu. Jsou tam legendy, scény, jako jsou Mighty Crown třeba, který vyhráli xkrát světový Sound Clash, jakožto Sound System, který fungovali přes 20 let, možná přes 30 dokonce, a opravdu královali, vystupovali s reggae sound systémem, jako s dancehallovou party a ze selektory, hráli prostě pro stadiony. Neuvěřitelný věci, které jsem viděl z Japonska v souvislosti s reggae a dancehallovou kulturou, takže opravdu reggae a dancehall is big in Japan, a tenhle ten song se jmenuje právě Big in Japan a Bigarangs, který se jaký říká Telly, takže tady trošku schizofrenie, Telly and Bigarangs, což znamená, že si asi dělal tu muziku i sám, takže

Bigarungs, čím dál tím větší hvězda na evropský reggae scéně, zdaleka už nejenom ve Francii. A když jsme dělali jeho show v Praze, přišlo třeba 50 lidí. Jsem byl docela smutný, protože Biga je opravdu hvězda ve Francii. Navíc výborný týpek, byla radost s ním spolupracovat. A ten song mě teda odkázal na Japonsko, tak si dáme trošku japonský reggae scény, co? Tohle to je A-Sound. A aktuální single jménem New Moon. Straight outta Japan.

Neo Soulu. Zpěvačka, která se říká A-Sound, neboli A-Sound. Nový single jménem New Moon. V Japonsku ještě chviličku zůstaneme v zemi vycházejícího slunce, v zemi, která je jedním ze tří největších odběratelů jamajské muziky na světě. Tohle je Rude Boy Face s partou dalších japonských interpretů. A velký medley Rabadab School Cruise Session Volume 2 Japanese Style. A vy posloucháte Color Music Radio a zdravím od Karlových Varů až

Jo, tomuhle se říká bedli. Takže na jedné instrumentáce tolik interpretů. Ať si užijete trochu japonštiny. Španělé mezi tím vyhráli. 2-0 nad Francií, postupují do finále, v kterém se střetnou buď s Argentínou nebo s Velkou Británií, to se dozvíme ve středu večer. A my se na závěr dnešního John Music Reggae Session ještě vrátíme zpátky do Čech, dáme si novej single a la Dr. Curry. A produkce Coco Jamin. A mimochodem Česká televize natočila dokument o doktorovi Ondrovi Karim, který se bude jmenovat Corriero. A poběží v televizi někdy na podzim, ale bude exkluzivní předpremiéra někdy v srpnu před Cross Clubem. Tak to je jeden z prvních party typů, který pro vás mám. Další, že kolikátýho, že to bude, jo, teďka 24. až 26. července v Cvikově proběhne Mo Fire Festival. Už 17. ročník akce, která propojuje reggae, hip-hop, dub i jungle. Pořádají ho King Sound Stepas, Young Selectas, dva sound systémy tam budou stát a pozvali si velmi zajímavý line-up. Z Francie dorazí Taiwan MC, ze Slovenska Lailofy, z Británie Indica Dubs a Dunman, z Rakouska Coleman, který vystupí s Dášou Faya, za domácí taky tam bude Dr. Curry z Garden City, takže legendární sestava. Taky Messenger, Tiny Beats, Gambers Rappers, Dub Troopers, Assista Aminata, Raskraft, Steady Rhythm, Jaya, Skunk Pow, MC Zachy, Dasha Faya, Jakub Johánek, DJ Thematic in Dub, Young Selectas, Shamanito, Jungle Riders, Small Fire Crew, Big Up. Za tenhle program 24. až 26. července ve Cvikově, to znamená, máte to nejblíž vy, kdo posloucháte v Liberci, případně z Karlových Varů, to možná taky není ani zas tak daleko, teoreticky. Každopádně 24. až 26. července, to je první tip, který pro vás mám. Další potom 1. srpna u Olomouce v Příkazech, po 3 letech znova reunion, v rámci kterého se dala dohromady na výjimečný koncert parta Homeboy Rasta. Takže už to samo o sobě stojí za výlet k Olomouci, ale navíc k tomu ještě tam bude naše kapela Urban Bushman, která se dala dohromady po 15 letech. A k tomu Dr. Curry, Kokoman a Selecta Baldrick a ještě dubová scéna s Kancha Soulja Sound Systemem. Tak, na to se hodně těším, 1. srpna. Dále tady máme 7. a 8. Vlastně 7. až 9. srpna Louňovice pod Blaníkem společně s blaníckými rytitíři Right News Music Garden. Oblíbená rodina reggae akce, která probíhá na tamní zámecký zahradě a vedle muziky spousty čaje a spousty pohody. Dá se tam stanovat, parkovat, koupat zadarmo a je to moc příjemná akce, na který letos vystoupí mimo jiné, co jsem viděl, Shakatak, Dub Leaves, XT Band, Uragan Andrew and Reggae Orthodox a mnozí další. 7. až 9. srpna a stejný víkend je taky One Love Reggae Festival ve Wiesenu ve festivalovém parku, který je asi hodinu od Vídně a tam naprosto nabitej mezinárodní line-up, legenda afrického reggae Alpha Blondy, jamajský The Wailers v té současné sestavě, kterou šéfuje syn Astona Family Mana Barretta. Bude tam taky Albo Rosy, Queen Omega, Dom Pan, D Congo, Sculpture, s Kenyatta Hillem, Christopher Ellis a další. One Love Reggae Festival v Rakousku 7. a 8. srpna. By the way, Queen Omega se objeví taky na Colors of Ostrava. A ještě jsem tady pro vás měl jednu pozvánku, ale teď ji asi nenajdu takhle z fleku, tak
Takže pouštím ten rytm s doktorem Karim. Uvidíme, jestli se mi to tady pustí nebo ne. Páže, jsem si místo zpívaný verze stáhnul jenom rytm, uvidíme. Každopádně Big Up Coco Jamaine, Kari.

Ano, 14. července 2026 v premiéře Jam Music Reggae Session. Od mikrofonu srdečně zdraví admina Kolíbal. Mimochodem D-Wailers se potom objeví na legendárním festivalu v Trutnově. No a potom poslední srpnový víkend samozřejmě Uprising Reggae Festival s totálně nabitým programem. Protože Hempressativa, Dub Inc, Master Ace, mnoho dalších. Uprising.sk. Chtěli vidět naší partu Urban Bushman, tak vedle 1. srpna máte ještě možnost 15. srpna, kdy budeme na akci jménem Borovina Fest, což je někde na Českomoravské vrchovině. Takže to je zase pozvánka pro jihlavské posluchače, případně i z Brna, to nebude zase tak daleko. A koukám, že už je pár minut po 23. hodině, takže dobrý čas dát prostor Breda from Another Mother, DJ Ramel a jeho Aftermood Sound v repríze a na závěr Dr. Curry a Coco Jamina věc jménem Unstoppable.

0: Když potřebuješ energii, ale bez plechovky. Energy Snack od Golden Snack.
1: Tak to uvedeš?
2: Tímhle bychom mohli začít celý ten...
3: Tak to uvedeš?
1: Tak to uvedeš.
3: Tak já to jdu uvést. Tak jo, já to jdu uvést. Každopádně... Zdravím, tady Ramel, ladíte Color Music Radio, tohle je Aftermood, jako vždycky premiérově ve středu od 5 odpoledne, pátek první repríza od 4 a v finále si dáme v úterý, nebo si dáváme v úterý od půlnoci a dneska tady mám dva hosty. Dneska to bude zajímavý, já to vím. Každopádně mý drahý Felas, skvělý umělce a... Jsme tady u příležitosti toho, že mají nový počin, takže já začnu tím, že vás představím nebo řeknu, kdo jste. A řeknu jenom vaše jména. A pak bych vás asi poprosil, řeknete něco o vás. Takže Jazzy Lepas a Jacob Carl, vítejte a
4: díky řekněte... Díky za pozvání, díky za pozvání.
3: To hodně, no. A teď mi řekněte, kdo jste. Respektive řekněte to těm, co nás budou poslouchat a poslouchají.
5: Jo, normálně Hollywood jdem a takyhle věci, ale tady Jacob je Kanaďan a já jsem Budičák a... Co pak?
3: Nechytám se za hlavou, nikdo to nevidí, ale já to myslel tak, že třeba ty mi řekneš, kdo jsi ty. Jako začít tím, že Jacob je Kanaďan.
5: Jacob je Karl a já jsem Jazzy Lepas, takže zdravíme všechny na Koloru. Děkujeme našemu drahému DJ Ramelovi za pozvání a jak řekl, jsme tu u příležitosti vydání nový desky Jádro psa.
3: Super. A teď, kdyby se mi řekl třeba za sebe, pro lidi, co tě neznají, protože vím, jako my se známe jako since way back, my se známe přes 20 let, protože ty jsi jaký budějický hovado, ale vím, že jako, nebo to beru tak, že ty máš jako znova antré vlastně, nějaký, jako znova se představuješ vlastně světu, už druhý rok vylejzá tvůj druhý, za dva roky vylejzá tvůj druhý počin aktuálně. A vím, že vlastně jdeš znova z kůží na trh, když to řeknu jako lidově. Takže kdyby si nám řekl něco o sobě, nějaký tvůj background, nějaký tvůj, jako tvojí historii atd. A
4: tak já ti
3: pak to
4: mikrofon.
3: Přesuneme tady k tomu klukovi z Kanady, až ti půjčím Mike.
4: Tak já ti to zase vrátím teda. Jsem se těšil.
5: Jeden Mike. Jo, takže je to tak, jdu z kůží na trh trošku po dlouhý době. Byl jsem 9 let zahraničí a teď jsem nějaký pátek zpátky v Čechách a vlastně jsem si dal takový jako goal, abych vydal desku na vinilu, což se povedlo 2 roky zpátky v roce 24, kdy vyšla první deska Život je pes, která byla spíš taková vlastně šuplíkařina, která jako musela výjít ven.
3: Co znamená šuplíkařina? Já třeba vůbec netuším.
5: Nevíš.
3: Ale... Fakt nemám.
5: Prostě byly to takový jakoby svazky jako z hodně starých tracků s nějakýma novějšíma a vlastně teďka jsme se tady s Jacobem spojili jsme síly a vlastně udělali jsme novou desku s trošku novým zvukem, s trošku novou jako aktuálnější podobou a tak to teďka vypadá.
3: Takže jsou to nové věci, které vznikly třeba v průběhu vlastně od vydání Život je pes, což tak. Je ten loňský šuplíkový počin.
5: Tak, no, šuplíkový počin.
3: Jacob se netlemí, ale znova hezky mi jako odbíháš. Tvoje historie, jak ty jsi začal?
5: Historie, no.
3: Who is you? Jazzy,
5: no. Hele, lidi mě neznají. Byl jsem jenom lokálně známý trošku v Budících, nevím, 20 let zpátky a začal jsem prostě jako trošku rapovat, jako mladý teenager, psát nějaký věci a produkovat věci. A pak jsem se vlastně chytil s jednou bandou budíckou Lotry Crew.
3: LO3.
5: Zdravíme Jerryho a zdravíme Švýcka a QJ. A byl tam i Levy, jestli si pamatuješ.
3: Namibian Connection.
5: Yes. Takže tam jsme to nějakým způsobem oprášili v jistý době. No a pak jsem odjel do toho zahraničí a prostě za těch 8-9 let vznikala ta první deska a vlastně jsem nic nevydával, nebylo ve mně nic vědět, takže vlastně když jsem přijel do Čech, tak jeden z hlavních důvodů byl i to, že musím teda ten projekt dotáhnout. A tak nějak mě to nakoplo a potkal jsem díky tomu jako spoustu zajímavých lidí, jakožto Jacob a Ondra Žadkuliák, taky ho zdravíme. a vlastně jsme udělali tady tu druhou hezkou melodickou desku za nás úplně.
3: Hezkou a melodickou.
5: Ano, no, ano, jsme s tím spokojení zatím.
3: To je ňuňu. Každopádně...
5: Takže to je taky jako jenom in a nutshell.
3: OK, jasný. No hele, já se zeptám, předej mikrofon svému souputníkovi.
4: Jacobovi.
3: What's up, Jacob? My se jakoby známe, přitom vlastně vůbec nevím, kdo seš. Jako já fakt, a teď to říkám fakt za sebe a čistě, jako, kdo jsi ty, jak ses tu zabře, vím, že máš jako nějaký kanadský kořeny, je to malinko propsaný v tvojí češtině, dovolím si tvrdit.
4: Jako.
3: A to neříkám jako v hejtu, a jak, jako, kdo je Jacob Carl? Pro lidi, co neví.
4: Tak Jacob Carl je vlastně osoba, která se narodila v Kanadě a žila do nějakých 13 let v Kanadě. Já jsem vlastně vyrůstal neustále, nebo celý můj život byl vlastně v prostoru, nebo jsem se pohyboval mezi umělcema, muzikantama, takže mě hudba od jakživa byla vlastně blízká. Já jsem vyrůstal hodně na jazzu, takže od 6-7 let jsem už vystupoval a hrál jazz, což, co si budem říkat, jazz je hodně spjatý s hip-hopem, takže...
5: S jazzem.
3: Ne, tak, to zase ne.
4: Tak jako zase, hele, nechval se furt, jo.
3: Dejně prostor.
4: Takže vlastně jsem od jakživa hrál hodně jazz a hip-hopu jsem měl už od mládí dost blízko, protože můj soused vlastně byl DJ hip-hopový, který se jmenoval Greg Hewitt. Jimmy Ricks, myslím, že měl přezdívku. A jezdil na ty DMC soutěže skrečovací. A vyhrál několikrát v Kanadě a různě.
3: Jako
4: a hrál
3: DMC, jako.
4: Jo. A s Rekwonem a taky různě, jako ho jezdil hodně, takže furt tam hrál hip-hop a měl velkou úrampu postavenou, furt tam jezdil, takže mě ten hip-hop byl vždycky blízký a když jsem se kolem 13 vrátil do Česka, protože naši chtěli, by jsme zažili jako Českou vlastně, odkud pocházej, tak jsem v tom pokračoval a víc jsem se začal soustředit na ten hip-hop, i když furt ten jazz dělám a potom jednoho dne jsme se potkali s jazzem v kafe v lese na koncertě, myslím, 7x3 Štěpána, tak to bylo.
3: Jo, zdravíme Štěpána i další budějská connection.
4: Connection další. Takže tam jsme se nějak potkali a Jazzy říkal, že by něco chtěl dělat novýho a že bych chtěl zkusit trošku něco, prostě nějaký nový směr, tak jsem mu říkal, že mu pošlu nějaký beaty a tím to nějak začalo.
3: A zbytek je historie.
4: It's history, man.
3: OK. A ty toho času jako děláš co tady?
4: Hele, většinu času trávím ve studiu. Buď v rooftop studiu, anebo mám taky malý studio jako doma, takže já konstantně trávím čas svůj volný produkcí a tvorbou jak pro sebe, tak prostě pro jiné lidi a umělce.
3: Jo. Viděl jsem, že nedávno se ti povedl jako v rámci třeba jako hip-hopový scény a nějakých men světových vlastně docela dobrý zářez.
4: Jo, tak...
3: Je to docela čerstvý, kdy tobě vles jeden track asi z nejvíc legendary, jako DJem, jako
4: je
3: na světě Kubertem, plus jeden USMC, nepletuli se?
4: Jo, každý... San Francisco, no.
3: San Fran. Ale to, k tomu se dostaneme, protože nejenom, že si projedeme všechny tracky z té nový desky, stejně tak si pustíme věci tady od Jacoba, protože je to potentní beatmaker a chápu, že jako hodně času se věnuješ a jako nějakou náplní tvojí je i jako mix a master, je to tak. Převážně teda jsem pochopil, nebo co vnímám ze sítí, je u Ondry v rooftopu.
4: U Ondry v rooftopu jsem spíš jako producent, my to máme tak rozdělený, že tam dělám většinu produkce prostě a mix a master si vzal Ondra, protože to je něco, co má opravdu hodně rád a
3: je v tom dobrý.
4: A je v tom dobrý, takže zdravíme i Ondru.
3: Zdravíme i Ondru.
4: A vlastně, takže my to máme tak rozdělený. Mě baví vlastně nejvíc ta produkce. Já si u svých věcí ten premix jako chystám sám, a posílám to potom na master, kde prostě to nechávám většinou na Ondru, protože máme, dá se říct, stejnou vizi, takže tam mám naprostou jako důvěru a máme dobrou konekci. Takže většinou dělám jenom produkci, ten master mě až tak nebaví, protože jak produkuješ něco několik hodin, tak už nechceš masterovat a slyšet to a hnípat se v malej detailech.
3: Kor ve svých věcech, no, tam už člověk není ani moc objektivní.
4: Už to neslyšíš prostě.
3: A pokud ty máš tu, jak jsi říkal, jako, že jako Ondra ví, co ty víš, co Ondra, a do toho to zůstává in the house, tak to dává vlastně smysl.
1: Nám to takhle funguje a myslím, že s tím, co jsme zatím vydali a vlastně ta věci s tím Qbertem, tam taky dělal ten master a myslím si, že
3: jo, hraje to
1: prostě za mě.
3: Hraje to a kráva. To rádio snese.
1: Jo, myslím si, že to zvládne jako i zvuk v autě, což je docela...
3: Záleží na autě.
1: Jako nějaký starý favorit možná by to nedal, ale takže jako nemůžu si stěžovat. No.
3: OK, nice. Tak jo, tak máme za sebou rychlý intro. Myslím si, že ukecaný jsme dost, takže dáme posluchačům trochu oddech. A pustíme si první věci z aktuálně nový desky. Je to EP nebo je to deska, protože je to kratěnký?
5: Je to EPčko určitě, no. Je to 7 tracků, 6 dělalo tady Jacob.
3: 6 dělalo.
5: 6 dělalo Jacob.
3: Přesně, jak bude to z Kanady, tak to dělalo.
5: No, takže 6 dělal Jacob a jeden dělal DJ Fate. Poslední jako takový bonus track.
4: Ahoj,
5: Davide, taky. DJ Fate'a.
3: Do Potova.
5: s dovolením tady mistra jsme to tam dali jako bonus.
3: Cool, takže se jdeme pustit prvních pár tracků a pak se vrátíme a budeme si povídat zase dál.
5: Yes, jo.
3: Takže jo, jdeme na to.
6: Ahoj, tady Michal Šeps, poslouchej Color Music Radio a DJ Ramila a jeho Aftermood Sessions, Bless Diamond.

0: Tady DJ Fuse a ty posloucháš Aftermood na Radio Color s mamen DJ Ramel.
1: Takže jo, jsme zpátky, ladíte Color Music Radio, pořád Aftermood, mé jméno Ramel, jsem tady s Jazzym Lepazem
2: čau.
1: A s Jacobem Karlem, a.k.a.
2: Čau.
1: On a to, Čech a Kanado. Pustili jsme si první tři tracky z novýho EPčka / desky Jádro psa, psáno. Protože tvoje jméno, Jazzy Lepaz, když se na něj podívám, tak je to Jazzy, jako chápu, že to je ten odkaz na jazz a jazz rap, protože ty jsi stejně dítě 90. aspoň jako tím, jak tvoříš a co máš rád, protože tě znám, tak si to dovolím tvrdit. Lepaz, chápu to správně, že je to Lemire?
2: Ale no, jako já jsem vždycky v těch 90. hodně poslouchal francouzský rap, takže já jsem vždycky jako klenul k... v roce 2000, to je pravda, ale jako 90-kovej rap, takže 100% jako NTM, IAM byly prostě moje taková...
1: Sajan, supaku!
2: Tak, a já jsem prostě jakoby klenul...
1: Ty už byly deal.
2: Ty byly deal, ale to je pravda, no.
1: Jsou boží. Evropský růd, jak se jim říkalo.
2: No. A vlastně jsem jakoby klenul k tomu a taky ve španělštině jakoby La Paz znamená mír, takže peace.
1: Ano.
2: Takže je to taková jako myšmaš takový, jako nemá to
1: úplně. Máš velmi jako...
2: Jazz Mír
1: Novák.
2: Jazzymír.
1: A Jakub Karel.
2: jo.
1: No jasně, a teď, Jacobe, tvoje jméno? Jacob Karel, to je fakt jako tvoje jenom jméno?
3: Jo, já jsem prostě furt jsem přemýšlel, co použít a říkal jsem si, použiju svoje jméno.
1: Regulárně tohle je co máš v ID, Jacob Karel.
3: Je tak, takže jsem si to nechal, přičem je to dostatečně zajímavý a na to tam
1: cool,
3: nechal.
1: Bráško.
3: Takový dvě jména, nikdo neví proč a vlastně mě to stačí.
1: Jo, tak...
3: Tak jako nejsem Jazzymír, ale taky to podle mě funguje.
2: Jakub Karel.
3: Kája.
1: To. It. Skvělý, takže máme za sebou, proč se jmenujeme, jak se jmenujeme. Proč se jmenujete, jak se jmenujete. A teď, protože já znám, tím, že se tady s Jazzym známe dlouho a jako někde, ač externě, jsem vlastně byl i u tvorby, u toho zrodu první desky Život je pes.
2: My jsme měli spolu track, že jo, na nějaký tvůj projekt, jo?
1: My jsme měli track, jo, vlastně, no. Moody Allen, baby.
2: Moody Allen, Špinavej jich.
1: Mělo do dneška. Budiš, baby, mě země lehká, protože ta se zrodila a...
2: Zrodila.
1: A nežila dál, ale to nevadí. Jaký je rozdíl, nebo v čem ty za sebe vnímáš, jako... Proč by lidi, který slyšeli Život je pes, tvoji šuplíkovku z Loňska, kdyby si v uvozovkách měl udělat malý promo na tohle EPčko, v čem je jiný, v čem je dál, v čem je lepší, pokud to tak vůbec je, je úplně OK to třeba, jak to dělá Kato u mě z Prago, který je úplně OK s tím, že hele, takhle to cítím, takhle to budu dělat celý život, aspoň takhle si myslím, že to má. A berte, nechte bejt. Je tady něco jinak? A pokud ano, co? Jako, a proč?
2: První deska byla produkovaná mnou, takže musím teda říct, že si myslím, že některé věci mohly mít lepší produkci. A já jsem vlastně teďka díky tomu, že jsem potkal Jacoba a spoustu dalších teďka nějakých producentů, tak jsem jakoby asi svým způsobem chci pověsit beatmakerství na hřebík. A
1: pardon, ještě jednou, beatmakerství?
2: No, producentství nějaký.
1: Heavy.
2: A ta první deska prostě byla taková, jako jak jsem řekl, šuplíkovka, některé věci byly hodně starý, ale já, protože tu hudbu dělám už jakoby dlouho, si pro sebe, tak si myslím, že textově si za tím hodně jako stojím, jsou tam docela zajímavý takový jako hlubší věci, ale myslím si, že na to jako toho člověka musíš trošku znát, takže asi nejsem ještě v tom postavení, aby jako se mohl dělat velmi hluboký texty.
1: Teď se přiznám a odpust, úplně nechápu, koho musí znát, aby se mohl dělat velmi hluboký texty?
2: Prostě jako já si myslím, že interpreta by se, jako ty lidi by měli už s ním mít nějakou jako historii,
1: chápu.
2: Aby chápali některé texty, jo, takhle bych to takhle asi
1: já znal. Já to vnímám, jako, neříkám, že nutně opačně. Já si myslím, že jako podle mě nejdůležitější kor v dnešní době, která je velmi jako generická, umí jako plivat

0: ale lidi paradoxně jako se spíš snaží doprofilovat do toho, co už někdo je, nebo co už někdo dělá, tak jako pokud chceš být deep, buď deep.
1: Jo, právě. Jo, takže...
2: Ale to je zase můj věm toho, pokud ty to vnímáš takhle, anebo tvůj přístup k tomu je prostě jiný, je to úplně OK.
1: Jo, jsem prostě chtěl udělat takový jako... To bylo LPčko, že tam bylo 9 věcí, tak to už se asi dá nazývat LP. Svým způsobem.
0: Ale Elmatic měl 9, takže jo.
1: Jo. A no a jako... já se jako zatím za tu desku stojím a byla to první deska, co jsem jako kdy vydal. A jak jsem řekl, měl jsem bucket list na to vydat na vinilu, což se povedlo. A jako určitě lidi si to můžou poslechnout, myslím, že tam pár super věcí. Taky Delanery tam udělal skvělý dva beaty, který teďka vlastně spolupracuje hodně s Prago.
2: Zdravíme Neryho.
1: Zdravíme
2: Neryho. Mimochodem brzy, Pražák.
1: Ano, brzy Pražák, takže doufám,
2: že... Nery, soon.
1: Já doufám, že kopne do toho a... No a takže tak, no, život je pes, udělali jsme krásný cover s naším grafikem, zdravíme
2: Kubu Hebíka,
1: taky budějický.
2: Echonauta.
1: Echonaut, výborný grafik, který dělal spoustu...
2: To celý budějický, kromě toho z Kanady.
1: Tak, no.
3: Mě nezdravte.
1: Takže
2: jsi tady. OK, a... vnímáš, že třeba přesně jako to, že ty jsi jako splnil ten bucket list, tu věc s tím, že jsi vydal ty věci, protože vím, jaká k tomu byla cesta. Tý první desky, jakože třeba to, že se to vydalo. Ač třeba dneska člověk může říct, hele, jako prostě bylo to tím, že to byly starší věci, jak jsi říkal, hele, nějak cítím, že mě dává větší smysl třeba dělat s beatmaker, jako s lidma, co beaty dělají, než se sám do toho ponořovat i s tím, co máš jako běžně v životě mimo muziku, za povinnosti, za radosti. Vnímáš, že ti třeba ta první deska někde otevřela dveře přesně na to, hele, někoho jsem tamhle potkal, tamhle byla nějaká, s někým jsem se spojil, takhle byla connection, takhle se to potkalo, aby přesně jako v tenhle bod jsme dneska teď tady mohli řešit to druhý EP, který tady máš s Jacobem?
1: Hele, úplně, jako určitě to otevřelo dveře a jsem za to rád a bez té desky by asi jsem zase jako samozřejmě asi se nedokopal na to se potkat i s Jacobem. A byla tam trošku trnitá cesta k té první desce, protože jsem zkoušel jako, hledal jsem zvukaře, hledal jsem prostě nějak někoho, kdo by s tím trošku pomohl. A nakonec to skončilo vlastně skoro celý v mý režii a pak vlastně jenom jsem se dostal k tomu Ondrovi, že ten finální zvuk teda udělá Ondra. Ještě tam dělal vlastně mix Remedy z Exile Studio, takže to taky zdravíme.
2: Jsme Remedy, jo. Takže, to bude nejvíc shoutouts ever.
1: Ano. Takže ten dělal mix a pak Ondra vlastně to doladil už na masteru a díky tomu se otevřel spoustu dveří, protože jsem potkal Jacoba.
2: Hezký. A když jsme teda u toho, jak jsi potkal Jacoba, tak já tě poprosím, že jsi mu předal mic. Chci se ptat tebe,
3: jo.
2: Jak ty jsi se dostal vlastně k beatmakingu, jako, nebo jaký byly tvoje vlastně začátky, protože já jako, znova tě vnímám až nějakou dobu, relativně krátce, až tady, jako, ještě třeba jako, mě zajímá, protože jako, co vnímáme ze sítí, já mám pocit, že máš všechno, co beatmaker může mít.
3: Děkuju.
2: Jako, jaká je třeba tvoje oblíbená workflow, nebo jak jsi se postupně propracovával, jaká byla tvoje cesta jako producenta beatmakera?
3: Já jsem vlastně hodně, jak jsem říkal, mě nakopl ten soused, že jo, to bylo prostě, tam jsem slyšel ten hip-hop, říkám, to je skvělý a fakt jsem tam viděl prostě v těch věcech, co pouštěl, že tam je hodně toho jazzu, který jsem znal skvělé prostě, takže já jsem si pamatuju moc dobře, protože moje rodina vlastně mě vždycky podporovala do hudby, já jsem měl od malička prostě plno nástrojů, nahrává DL, už jsem měl studio doma, když jsem byl malej. Takže já jsem hodně věcí prostě začal experimentovat tím, že jsem si plno těch věcí nahrával sám bicí, sám kytary, začal jsem si to nějakým způsobem rozsekávat, protože jsem nevěděl vlastně, co to je, ale slyšel jsem to u něho, tak jsem si řekl, musí to nějak jít. Takže jsem to začal nějak tam dělat a potom nejvíc ten hip-hop se začal dělat, až jsem se přestěhoval do toho Česka, protože s kamarádama jsme párkrát dali hip-hop camp a tam mě to úplně natchnulo, já nevím, já jako jazz mám hodně rád, ale musím říct, že žádný žánr asi jiný mě nedělá takovou až radost, jak ten hip-hop. Je to něco, co vlastně nedokážu úplně popsat, ale...
2: Já mám na tohle ta stejný termín, jako, že, jako DJ, který jako umí hrát tam odsaď, a všechno tu muziku mám rád. tak v rapu a v černý muzice, jak já říkám, jsem doma.
3: Je to těžko popsatelný. Já totiž na hip-hopu miluju jeden obrovský challenge, jo, protože plno hudby je skvělý a je, může být komplikovaný, jazz je samozřejmě velmi komplikovaný a plno jiných žánrů je komplikovaný. Ale u toho hip-hopu mi to přijde, že to je jeden z nejvíc komplikovaných žánrů vlastně, protože ty musíš se strašně minimem udělat hrozně moc. A to je za mě extrémní challenge, protože ty musíš udržet na nějaký, dá se říct, rádoby mantře, nebo jak to říct, toho posluchače, musí to mít prostě ty koule, které ti udrží poslouchat, protože ono je to o tom rapu, že jo. Ale ten vibe a vlastně už to BPM, který častokrát bývá podobný, že kolem těch 90, 95, to bývá to i míň, jo, ale že taky podobný tempo, tak si člověk řekne, tyjo, tam se nedá tolik toho jako moc vymyslet, ale dá.
2: Přitom jo, no jasně.
3: Takže to je pro mě, proč mě to baví, ten challenge.
2: No, to je krásně řečeno, že v tom málu vlastně je potřeba udělat hrozně moc, a ono se to zdá simple, ale udělat to dobře simple není.
3: To častokrát totiž vidím u hodně šikovných beatmakerů, že, nebo za mě, je to samozřejmě subjektivní názor, ale vidím to, když to porovnám třeba tu českou, řekněme, a americkou prostě scénu, že v té Americe, když si člověk poslechne třeba to premiéra nebo Alchemist nebo kohokoliv, oni hodně dělají děravý a prostorný beaty pro toho rapera, že mu dají ten prostor. A častokrát právě narazím na to, že se hodně lidí snaží tam toho dát strašně moc, a vlastně to tak přeplácá, že se do toho nedá ani moc rapovat, jo. Takže to právě proto mám rád ten challenge a snažím se tam dát co nejméně, aby to fungovalo.
2: Cool. Keep it simple.
3: That's my call.
2: Takže to necháme asi taky simple a pustíme si další věci. Tentokrát tím, že je to 7-trackový EP, už ty poslední z EPčka Jádro psa. A jsme zpátky in the game, in the business.
3: We are here.
2: Na rádiových vlnách, Rádia Color, pořadu Aftermood s mými hosty. Ještě za chvilku. Takže peace.
3: Peace.
2: My jdeme poslechnout zbytek EPčka Jádro psa.
4: Zdraví tě, Sonara, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Color Radio.
5: Oni ti chtějí zavřít dveře, musíš jít, ja. Oni ti chtějí zavřít dveře, musíš jít, ja. Oni ti chtějí zavřít dveře, musíš jít. Zvyšovat skóre.

0: Aftermood na Color Music Radio.
1: Zpátky oposlechli jsme Jádro psa od Jazzyho a Jacoba tady a blížíme se ke konci. Každopádně, když jsme se o té desce, když jsme ji teď doposlechli, to EPčko teda, tak jenom já dávám avízo posluchačům, za mě je ta deska dobrá. Znova avizu, jenom dávám do placu, znám Jazzyho hrozně dlouho, vím, jakou cestu ušel, i to, jaký progres mezi těma dvouma deskama je. Takže doporučuji poslechnout, jenom vím, že je tam na featu Kato.
2: Ano.
1: Beaty dělal všechny, respektive 6 ze 7 dělal, jak jsi zmiňoval, Jacob. Jeden tam má David aka Legendary DJ Fate ze Zlína. A je tam ještě někdo vlastně jako host, nebo?
2: Jo, jo, je tam ještě Jacobovo sestra, Elizabeth N. Strnka, která je na tom tracku Zloba. Takže taky zdravíme Eli.
1: Krásné vokály.
2: Krásné vokály a jsou prostě všichni talentovaní od těch Karlů. Růžičku, slash. A takže vlastně Kato, Elizabeth a Fate. DJ Fate. A ještě tam jsou nějaký podkresy od jednoho z našeho známého starého
1: Budějckého, který jsme taky zmiňovali, ale
2: Ivo Sorbet se jmenuje.
1: A jak máte tajnou přezdívku od nás od jednoho feláka z jihu, malá násobilka?
2: Jo, kdo?
1: Sonar, tak říká.
2: Jo.
1: takže tak.
2: Jo, tak takže zdravíme i Sonara.
1: Jako jo, poslední shoutout si ho potřebuji. Ano. Každopádně, Jazzy Lepes, přesně jak to slyšíte, a já to budu označovat i jakoby na stroničkách a tedy. Takže můžete přímo napřímo k němu na Instagram nebo Jacob Karl a nebo funguje web www.jazzylepas.com.
2: Ano.
1: A tam už můžete objednávat vinyl, který se poved, je hezký, je ňuňu.
2: Já musím říct, že dneska tady DJ Ramel dojel do Lodinice a máme tady vlastně před sebou dneška poprvé ty vinily, takže už jsou available.
1: Kruh se uzavírá.
2: A jako lidi, kupujte to, prosím. Potřebujeme to.
1: To znělo strašně vrážko, ale já věřím, že to lidi pochopí. Každopádně, než se rozloučím, mám jednu otázku, kterou nevím, mi organicky vznikla postupně s lidma, s kterýma tady dělám, nebo který mám v Aftermoodu jako hosty. Protože jednou se na to někdo zeptal mě a vím, jak mě to zazdílo a vím, že každý z vás je music lover. A prosím, čím méně přemýšlení ti, tím líp. Mm-hmm. Do konce života vám zbyde jedno jediný album a nikdy už nic jiného nemůžete slyšet, který album by to bylo a proč. Začneme u tebe, Jazzy.
2: Hele, no tak já to vemu asi prostě od úplný klasiky a já bych si prostě nechal asi Biggieho, já ho miluju.
1: A jakýho? Ready to Die? Nebo Life After Death?
2: Ready to Die.
1: Wow, jsi mě překvapil.
2: Jo, jako já prostě, za mě prostě, já jsem jako miloval vždycky flow na tom rapu. A jako musím říct, že Biggie vlastně neznám jinýho rapera, který takhle fluše.
1: Pardon, že ti do toho skáču, já tady vidím, jak Jacob přemýšlí už. No, tam vůbec, ten je v hajzlu, ten je v hajzlu.
3: To je pro mě hrozně jednoduchá odpověď.
1: Fakt? Tak to je skvělý, tak jo.
2: Takže
1: Biggie
2: takhle.
1: Ready to
2: takže
1: Die.
2: Biggie.
1: Nice.
4: Já jsem jenom se zeptám, abych to pochopil správně, jeden track anebo jedno album?
1: Jedno album.
4: Tak to bude album Big L, kde je písnička Graveyard, anebo název si nemůžu teď vzpomenout, ale...
1: No, to je jeho debutový album z 95. Lifestyles of the Poor and Dangerous.
4: Hrozně jednoduchá odpověď pro mě.
1: Wow, to jste oba překvapili, jak tvrdý, jako jízkou stojí věci, tady jedete, ty vole. Děkuji. Přitom takový jako hezký kluci jste.
4: za mě jako pro mě Big L jedna, já nemůžu se nabažit. Já myslím si, že na tom se shodneme z hodně lidí, protože tam...
1: Ten, kdyby nezemřel ve svém věku, tak zabalil všechny.
4: To mě mrzí, že nemůžu už vidět. Takže Big L 100%. Já vlastně cokoliv, jako kdyby od Big L je za mě top.
1: Chápu, rozumím.
2: Jako je to těžká otázka, samozřejmě člověk nechce vyčlenit na jedno jméno, ale ten rap je fakt rozsáhlej, obsáhlej a ta historie je fakt různorodá a barevná a milujeme to, děláme to a myslím si, že všichni, kdo znají hip-hop a mají rádi hip-hop, tak ocení.
1: Nenutně, já vždycky říkám hudbu, protože
2: ale hudba, no,
1: jako prostě... pro mě, jak jsem říkal, hip-hop je jako home, doma, navždy.
2: Ale je taky špatný hip-hop. Jako
1: ne, ne, což to neřeším, ale jakoby, že třeba já, když jsem si tuhle otázku pokládal sám sobě, já bych neměl hip-hopový album. Nebo nemám.
3: Já jsem myslel, že to musí být hip-hopový album.
1: Nemusí, jakýkoliv.
2: Jo, jakýkoliv album, no já jsem myslel, že hip-hopový.
1: Kdybyste měli jedno jediný album, pardon, nehledě na žánr, který by vám zbylo po zbytek života, mohli byste to poslouchat kdykoliv, ale už nikdy nic jiného. Jaký by to, no tak ty jdeme dál, tak víme je popoví.
2: Vole, no.
1: No, to je jiný challenge.
2: To je trošku jiný challenge.
1: Jacob ví, tady, Jacob ví, ty můžete tím přemýšlet. Man, tak, prostě. Tak tady Jacobovi, já jsem zvědavý na tohle.
4: Peter Gabriel, album Passion z filmu Krista vlastně. Tak to je za mě moje asi top album, který bych, to je... pro mě album, který jsem slyšel tolikrát a vlastně se nemůžu nabažit, tam je vlastně všechno. Takže za mě asi by to bylo Passion. Skvělá deska.
1: Wow.
4: Takže Jazzy, můžeš jít? Dá se někdo času na přemýšlení?
1: No, dej mu to a ty to
2: vyplní. Můžu jít.
1: Díky.
2: Díky, čau. Ne, já miluju soul, takže jako nemůžu říct úplně asi jednu desku, ale...
1: Musíš.
2: No. Tak,
1: nebo nemusíš, je v pohodě říct, hele, nevím, nechci vůbec jako, se takhle omezovat.
2: Tak to přeskočíme.
1: Jinak, svěděl jsi jediný, kdo mi na to neodpověděl.
2: Tak jsem řekl Biggieho prostě.
1: No tak to bude Biggie, tak je
2: to
1: okay.
2: Biggie, je to OK.
1: Dobrý. A když jsme u rapu, tak začneme, ještě máme chvilku, tak si pustíme, než skončíme, tak si pustíme pár věcí tady od Jacoba, který on produkčně zaštítil a poňuňal. A začínáme tím, co jsme avizovali, tou věcí s Qbertem a pak ještě jednu, dvě věci, který má tady Mr. Jacob Karl na starosti, takže to čekujte. Každopádně jádro psa je venku, Jazzy Lepas, Jacob Karl, díky, že jste byli.
2: Děkujeme moc za pozvání.
4: Díky za pozvání.
1: A supportujte tyhle lidi, protože jsou to fajn lidi, dělají za mě dobrou a kvalitní music, ví proč, a my se slyšíme zase příště, takže se opatrujte. Peace.
2: Zdravíme Kolor. Děkujeme moc. Čau.

0: když potřebuješ energii, ale bez plechovky. Energy Snack od Golden Snack.
1: Tak to uvedeš?
2: Tím bychom mohli začít celý ten. Tak to uvedeš?
1: Tak to uvedeš.
2: Tak já to jdu uvést. Tak jo, já to jdu uvést. Každopádně zdravím, tady Ramel, ladíte Color Music Radio, tohle je Aftermood, jako vždycky premiérově ve středu od 5 odpoledne, pátek první repríza od 4 a v finále si dáme v úterý, nebo si dáváme v úterý od půlnoci a dneska tady mám dva hosty. Dneska to bude zajímavý, já to vím. Každopádně mý drahý Felas, skvělý umělce, a jsme tady u příležitosti toho, že mají nový počin, takže já začnu tím, že vás představím nebo řeknu, kdo jste. A řeknu jenom vaše jméno. A pak bych vás asi poprosil, když řeknete něco o vás. Takže Jazzy Lepas a Jacob Carl, vítejte a
3: díky řekněte... za pozvání, díky za pozvání.
2: To hodně, no. A teď mi řekněte, kdo jste. Respektive řekněte to těm, co nás budou poslouchat a poslouchají.
4: No, normálně Hollywood jedem a takyhle věci, ale tady Jacob je Kanaďan a já jsem Budičák a co pak?
2: Nechytám se za hlavou, nikdo to nevidí, ale já to myslel tak, že třeba ty mi řekneš, kdo jsi ty. Jako začít, že Jacob je Kanaďan.
4: Jacob je Karl a já jsem Jazzy Lepas, takže zdravíme všechny na Koloru. Děkujeme našemu drahému DJ Ramelovi za pozvání a jak řekl, jsme tu u příležitosti vydání nový desky Jádro psa.
2: Super. A teď, kdyby se mi řekl třeba za sebe, pro lidi, co tě neznají, protože vím, jako my se známe jako since way back, my se známe přes 20 let, protože ty jsi jaký budějický hovado, ale vím, že jako, nebo to beru tak, že ty máš jako znova antré vlastně a nějaký, jako znova se představuješ vlastně světu, už druhý rok vylejzá tvůj druhý, za dva roky vylejzá tvůj druhý počin aktuálně. A vím, že vlastně jdeš znova z kůží na trh, když to řeknu jako lidově. Takže kdyby si nám řekl něco o sobě, nějaký tvůj background, nějaký tvůj, jako tvojí historii atd. A
3: tak já ti
2: pak
3: to
2: přesuneme mikrofon tady k tomu klukovi z Kanady, až ti půjčím mic.
3: Tak já ti to zase vrátím teda. Jsem se těšil.
4: Jeden mic. Jo, takže je to tak, jdu z kůží na trh trošku po dlouhý době. Byl jsem 9 let zahraničí a teď jsem nějaký pátek zpátky v Čechách a vlastně jsem si dal takový jako goal, abych vydal desku na vinilu, což se povedlo 2 roky zpátky v roce 24, kdy vyšla první deska Život je pes, která byla spíš taková vlastně šuplíkařina, která jako musela výjít ven.
2: Co znamená šuplíkařina? Já třeba vůbec netuším.
4: Nevíš.
2: Ale fakt nemám.
4: Prostě byly to takový jakoby svazky jako z hodně starých tracků s nějakýma novějšíma a vlastně teďka jsme se tady s Jacobem spojili jsme síly a vlastně udělali jsme novou desku s trošku novým zvukem, s trošku novou jako aktuálnější podobou a takhle to teďka vypadá.
2: Takže jsou to nové věci, které vznikly třeba v průběhu vlastně od vydání Život je pes, což tak. Je ten loňský šuplíkový počin.
4: Tak, no, šuplíkový počin.
2: Jacob se netlemí, ale znova hezky mi jako odbíháš. Tvoje historie, jak ty jsi začal?
4: Historie, no.
2: Who is you? Jazzy,
4: no. Hele, lidi mě neznají. Byl jsem jenom lokálně známý trošku v Budících, nevím, 20 let zpátky a začal jsem prostě jako trošku rapovat, jako mladý teenager, psát nějaký věci a produkovat věci. A pak jsem se vlastně chytil s jednou bandou budíckou Lotry Crew.
2: LO3.
4: Zdravíme Jerryho a zdravíme Švýcka a QJ. A byl tam i Levy, jestli si pamatuješ.
2: Namibian Connection.
4: Yes. Takže tam jsme to nějakým způsobem oprášili v jistý době. No a pak jsem odjel do toho zahraničí a prostě za těch 8-9 let vznikala ta první deska a vlastně jsem nic nevydával, nebylo ve mně nic vědět, takže vlastně když jsem přijel do Čech, tak jeden z hlavních důvodů byl i to, že musím teda ten projekt dotáhnout. A tak nějak mě to nakoplo a potkal jsem díky tomu jako spoustu zajímavých lidí, jakožto Jacob a Ondra Žadkuliák, taky ho zdravíme. a vlastně jsme udělali tady tu druhou hezkou melodickou desku za nás úplně.
2: Hezkou a melodickou.
4: Ano, no, ano, jsme s tím spokojení zatím.
2: To je ňuňu. Každopádně...
4: Takže to je taky jako jenom in a nutshell.
2: OK, jasný. No hele, já se zeptám, předej mikrofon svému souputníkovi.
3: Jacobovi.
2: What's up, Jacob? My se jakoby známe, přitom vlastně vůbec nevím, kdo seš. Jako já fakt, a teď to říkám fakt za sebe čistě, jako, kdo jsi ty, jak ses tu vzabře, vím, že máš jako nějaký kanadský kořeny, je to malinko propsaný v tvojí češtině, dovolím si tvrdit.
3: Jako.
2: A to neříkám jako v hejtu, a jak, jako, kdo je Jacob Carl? Pro lidi, co neví.
3: Tak Jacob Carl je vlastně osoba, která se narodila v Kanadě a žila do nějakých 13 let v Kanadě. Já jsem vlastně vyrůstal neustále, nebo celý můj život byl vlastně v prostoru, nebo jsem se pohyboval mezi umělcema, muzikantama, takže mě hudba od jakživa byla vlastně blízká. Já jsem vyrůstal hodně na jazzu, takže od 6-7 let jsem už vystupoval a hrál jazz, což, co si budem říkat, jazz je hodně spjatý s hip-hopem, takže...
4: S jazzem.
2: Ne, tak, to zase ne.
3: Tak jako zase, hele, nechval se furt, jo.
2: Dej mě prostor.
3: Takže vlastně jsem od jakživa hrál hodně jazz a hip-hopu jsem měl už od mládí dost blízko, protože můj soused vlastně byl DJ hip-hopový, který se jmenoval Greg Hewitt. Jimmy Ricks, myslím, že jsi měl přezdívku. A jezdil na ty DMC soutěže, skrečovací. A vyhrál několikrát v Kanadě a různě.
2: Jako hrál DMC, jako.
3: Jo. A s Rekwonem a taky různě, jako ho jezdil hodně, takže furt tam hrál hip-hop a měl velkou úrampu postavenou, furt tam jezdil, takže mě ten hip-hop byl vždycky blízký a když jsem se kolem 13 vrátil do Česka, protože naši chtěli, by jsme zažili jako Českou vlastně, odkud pocházej, tak jsem v tom pokračoval a víc jsem se začal soustředit na ten hip-hop, i když furt ten jazz dělám a potom jednoho dne jsme se potkali s jazzem v kafe v lese na koncertě, myslím, 7x3 Štěpána, tak to bylo.
2: Jo, zdravíme Štěpána i další budějská connection.
3: Connection další. Takže tam jsme se nějak potkali a Jazzy říkal, že by něco chtěl dělat novýho a že bych chtěl zkusit trošku něco, prostě nějaký nový směr, tak jsem mu říkal, že mu pošlu nějaký beaty a tím to nějak začalo.
2: A zbytek je historie.
3: It's history, man.
2: OK. A ty toho času jako děláš co tady?
3: Hele, většinu času trávím ve studiu. Buď v rooftop studiu, anebo mám taky malý studio jako doma, takže já konstantně trávím čas svůj volný produkcí a tvorbou jak pro sebe, tak prostě pro jiné lidi a umělce.
2: Jo. Viděl jsem i, že nedávno se ti povedl jako v rámci třeba jako hip-hopový scény a nějakých men světových vlastně docela dobrý zářez.
3: Jo, tak...
2: Je to docela čerstvý, kdy tobě vylez jeden track asi z nejvíc legendary, jako DJem, jako
3: je
2: na světě
3: tak,
2: Kubertem,
3: no.
2: Plus jeden USMC, nepletuli se?
3: Jo, každý... San Francisco, no.
2: San Fran. Ale to, k tomu se dostaneme, protože nejenom, že si projedeme všechny tracky z té nové desky, stejně tak si pustíme věci tady od Jacoba, protože je to potentní beatmaker a chápu, že jako hodně času se věnuješ a jako nějakou náplní tvojí je i jako mix a master, je to tak. Převážně tak, teda jsem pochopil, nebo co vnímám ze sítí, je u Ondry v rooftopu.
3: U Ondry v rooftopu jsem spíš jako producent, my to máme tak rozdělený, že tam dělám většinu produkce prostě a mix a master si vzal Ondra, protože to je něco, co má opravdu hodně rád a
2: je v tom dobrý.
3: A je v tom dobrý, takže zdravíme i Ondru.
2: Zdravíme i Ondru.
3: A vlastně, takže my to máme tak rozdělený, mě baví vlastně nejvíc ta produkce. Já si u svých věcí ten premix jako chystám sám, a posílám to potom na master, kde prostě to nechávám většinou na Ondroji, protože máme, dá se říct, stejnou vizi, takže tam mám naprosto jako důvěru a máme dobrou konekci. Takže většinou dělám jenom produkci, ten master mě až tak nebaví, protože jak produkuješ něco několik hodin, tak už nechceš masterovat a slyšet to a hnípat se v malej detail.
2: Takže... Ve svých věcech, no, tam už člověk není ani moc objektivní.
3: Už to neslyšíš prostě.
2: A pokud ty máš tu, jak jsi říkal, jako, že jako Ondra ví, co ty, ty víš, co Ondra. A do toho to zůstává in the house, tak to dává vlastně smysl.
3: Nám to takhle funguje a myslím, že s tím, co jsme zatím vydali a vlastně ta věci s tím Qbertem, tam taky dělal ten master a myslím si, že
2: jo, hraje to.
3: Zhraje to prostě za mě.
2: Hraje to a kráva. To rádio snese.
3: Jo, myslím si, že to zvládne jako i zvuk v autě, což je docela...
2: Záleží na autě.
3: Záleží na autě. Jako nějaká stará, nějaký starý favorit možná by to nedal, ale takže jako nemůžu si stěžovat. No.
2: OK, nice. Tak jo, tak máme za sebou rychlý intro. Myslím si, že ukecaný jsme dost, takže dáme posluchačům trochu oddech. A pustíme si první věci z aktuálně nový desky. Je to EP nebo je to deska, protože je to kratěnký?
4: Je to EPčko určitě, no. Je to 7 tracků, 6 dělalo tady Jacob.
2: 6 dělalo.
4: 6 dělalo Jacob.
2: Přesně, jak bude to z Kanady, tak to dělalo.
4: No, takže 6 dělal Jacob a jeden dělal DJ Fate. Poslední jako takový bonus track.
3: Ahoj Davide, taky.
4: Zdravíme DJ Fate'a.
2: Do Potova.
4: S dovolením tady mistra jsme to tam dali jako bonus.
2: Cool, takže se jdeme pustit prvních pár tracků a pak se vrátíme a budeme si povídat zase dál.
4: Yes, yes, jo.
2: Takže jo, jdeme na to.
1: Ahoj, tady Michal Šeps, poslouchej Color Music Radio a DJ Ramela a jeho Aftermood Sessions, Bless Diamond.

0: Yo, what's up, tady DJ Fuse a ty posloucháš Aftermood na Radio Color s mamem DJ Ramel.
1: Takže jo, jsme zpátky, ladíte Color Music Radio, pořád Aftermood, mé jméno Ramel, jsem tady s Jazzym Lepazem
2: čau.
1: A s Jacobem Karlem, a.k.a.
2: Čau.
1: On a to, Čech a Kanado. Pustili jsme si první tři tracky z novýho EPčka / desky Jádro psa, psáno. Protože tvoje jméno, Jazzy Lepaz, když se na něj podívám, tak je to Jazzy, jako chápu, že to je ten odkaz na jazz a jazz rap, protože ty jsi stejný dítě 90. aspoň jako tím, jak tvoříš a co máš rád, protože tě znám, tak si to dovolím tvrdit. Lepaz, chápu to správně, že je to Lemir?
2: Ale no, jako já jsem vždycky v těch 90. hodně poslouchal francouzský rap, takže já jsem vždycky jako klenul k... No, ne v 90. No. V roce 2000, to je pravda. Ale jako 90-kovej rap, takže jako... No, ne v 90. No. V roce 2000, to je pravda. Ale jako 90-kovej rap, takže

0: myšmaš takový jako, wow, nemá to
1: máš
0: úplně.
1: Velmi jako...
0: Jazzmír
1: Novák.
0: Jazzmír.
1: A Jakub Karel.
0: Jo, jo.
1: No jasně, a teď, Jacobe, tvoje jméno? Jacob Karel, to je fakt jako tvoje jenom jméno?
2: Jo, já jsem prostě furt jsem přemýšlel, co použít, a říkal jsem si, použiju svoje jméno. Nějak.
1: A regulárně tohle je co máš v ID, Jacob Karel.
2: Je tak, takže jsem si to nechal, přičem je to dostatečně zajímavý,
1: a
2: na to tam
1: cool,
2: nechal.
1: A je to cool,
2: bráško. Dvě jména, nikdo neví proč, a vlastně mě to stačí.
1: Jo, tak...
2: Tak jako nejsem Jazzymír, ale taky to podle mě funguje.
0: Jakub Karel.
2: Kája.
1: To. It. Skvělý, takže máme za sebou, proč se jmenujeme, jak se jmenujeme. Proč se jmenujete, jak se jmenujete. A teď, protože já znám, tím, že se tady s Jazzym známe dlouho a jako někde, ač externě, jsem vlastně byl i u tvorby, u toho zrodu první desky Život je pes,
0: My jsme měli spolu track, že jo, na nějaký tvůj projekt, jo?
1: My jsme měli track, jo, vlastně, no. Moody Allen, baby.
0: Moody Allen, Špinavej jich.
1: Mělo do dneška. Půjdeš, baby, mě země lehká, protože ta se zrodila a...
0: Zrodila.
1: A nežila dál, ale to nevadí. Jaký je rozdíl, nebo v čem ty za sebe vnímáš, jako... Proč by lidi, který slyšeli Život je pes, tvoji šuplíkovku z Loňska, kdyby si v uvozovkách měl udělat malý promo na tohle EPčko, v čem je jiný, v čem je dál, v čem je lepší, pokud to tak vůbec je, je úplně OK to třeba, jak to dělá Kato u mě z Prago, který je úplně OK s tím, že hele, takhle to cítím, takhle to budu dělat celý život, aspoň tak si myslím, že to má. A berte, nechte bejt. Je tady něco jinak? A pokud ano, co a proč?
0: První deska byla produkovaná mnou, takže musím teda říct, že si myslím, že některé věci mohly mít lepší produkci. A já jsem vlastně teďka díky tomu, že jsem potkal Jacoba a spoustu dalších teďka nějakých producentů, tak jsem jakoby asi svým způsobem chci pověsit beatmakerství na hřebík. A
1: pardon, ještě jednou, beatmakerství?
0: No, producentství nějaký.
1: Heavy.
0: A vlastně, no...
1: Sorry, já musel.
0: A ta první deska prostě byla taková, jako jak jsem řekl, šuplíkovka, některé věci byly hodně starý, ale já, protože tu hudbu dělám už jakoby dlouho, si pro sebe, tak si myslím, že textově si za tím hodně jako stojím, jsou tam docela zajímavý takový jako hlubší věci, ale myslím si, že na to jako toho člověka musíš trošku znát, takže asi nejsem ještě v tom postavení, aby jako se mohl dělat velmi hluboký texty.
1: Tak se přiznám a odpust, úplně nechápu, koho musí znát, aby se mohl dělat velmi hluboký texty?
0: Prostě jako já si myslím, že interpreta by se, jako ty lidi by měli už s ním mít nějakou jako historii,
1: chápu,
0: aby chápali některé texty, jo, takhle bych to takhle asi.
1: Já to vnímám, jako, neříkám, že nutně opačně, já si myslím, že jako podle mě nejdůležitější kor v dnešní době, která je velmi jako generická, umí jako plivat, ale lidi paradoxně jako se spíš snaží doprofilovat do toho, co už někdo je, nebo co už někdo dělá, tak jako pokud chceš být deep, buď deep.
0: Jo, právě. Jo, takže...
1: Ale to je zase můj věm toho, pokud ty to vnímáš takhle, anebo tvůj přístup k tomu je prostě jiný, je to úplně OK.
0: Jo, jsem prostě chtěl dělat takový jako... To bylo LPčko, že tam bylo 9 věcí, tak to už se asi dá nazývat LP. Svým způsobem.
1: Ale Elmé teď měl 9, takže jo.
0: Jo. Já si jako zatím za tu desku stojím a byla to první deska, co jsem jako kdy vydal. A jak jsem řekl, měl jsem bucket list na to vydat na vinilu, což se povedlo. Jako určitě lidi si to můžou poslechnout, myslím, že tam pár super věcí. Taky Delanery tam udělal skvělý dva beaty, který teďka vlastně spolupracuje hodně s Prago.
1: Zdravíme Neryho.
0: Zdravíme
1: Neryho. Mimochodem brzy, Pražák.
0: Ano, brzy Pražák.
1: Brzy Pražák, takže doufám, Nery, že... Nery, soon.
0: Já doufám, že kopne do toho a... No a takže Život je pes, udělali jsme krásný cover s naším grafikem, zdravíme
1: Kubu Hebíka,
0: taky budějický.
1: Echonaut,
0: výborný grafik, který dělal spoustu...
1: Ten celý budějický, kromě toho z Kanady.
0: Tak, no.
3: Mě nezdravte.
0: Takže
1: jsi tady. OK, a vnímáš, že třeba přesně jako to, že ty jsi jako splnil ten bucket list, tu

0: věc s tím, že si vydal ty věci, protože vím, jaká k tomu byla cesta. Tý první desky, jakože třeba to, že se to vydalo. Ač třeba dneska člověk může říct, hele, jako prostě bylo to tím, že to byly starší věci, jak si říkal, hele, nějak cítím, že mě dává větší smysl třeba dělat s beatmaker, jako s lidma, co beaty dělají, než se sám do toho ponořovat i s tím, co máš jako běžně v životě mimo muziku, za povinnosti, za radosti. Vnímáš, že ti třeba ta první deska někde odevřela dveře přesně na to, hele, někoho jsem tamhle potkal, tamhle byla nějaká, s někým jsem se spojil, takhle byla connection, takhle se to potkalo, aby přesně jako v tenhle bod jsme dneska teď tady mohli řešit to druhý EP, který tady máš s Jacobem?
1: Hele, úplně, jako určitě to otevřelo dveře a jsem za to rád a bez té desky by asi jsem zase jako samozřejmě asi se nedokopal na to se potkat i s Jacobem. A byla tam trošku trnitá cesta k té první desce, protože jsem zkoušel jako, hledal jsem zvukaře, hledal jsem prostě nějak někoho, kdo by s tím trošku pomohl. A nakonec to skončilo vlastně skoro celý v mý režii a pak vlastně jenom jsem se dostal k tomu Ondrovi, že ten finální zvuk teda udělá Ondra. Ještě tam dělal vlastně mix Remedy z Exile Studio, takže to taky zdravíme.
0: Remedy, jo. Takže to bude nejvíc shoutouts ever.
1: Ano. Takže ten dělal mix a pak Ondra vlastně to doladil už na masteru a díky tomu se otevřel spoustu dveří, protože jsem potkal Jacoba.
0: Hezký. A když jsme teda u toho, jak jsi potkal Jacoba, tak já tě poprosím, že jsi mu předal mic. Já mám, chci se ptat tebe, jo. Jak ty jsi se dostal vlastně k beatmakingu, jako, nebo jaký byly tvoje vlastně začátky, protože já jako, znova tě vnímám až nějakou dobu, relativně krátce, až tady, jako ještě třeba jako mě zajímá, protože jako, co vnímáme ze sítí, já mám pocit, že máš všechno, co beatmaker může mít.
2: Děkuju.
0: Jako, jaká je třeba tvoje oblíbená workflow, nebo jak jsi se postupně propracovával, jaká byla tvoje cesta jako producenta beatmakera?
2: Já jsem vlastně hodně, jak jsem říkal, mě nakopl ten soused, že jo, to bylo prostě, tam jsem slyšel ten hip-hop, říkám, to je skvělý a fakt jsem tam viděl prostě v těch věcech, co pouštěl, že tam je hodně toho jazzu, který jsem znal skvělé prostě. Takže já jsem si pamatuju moc dobře, protože moje rodina vlastně mě vždycky podporovala do hudby, já jsem měl od malička prostě plno nástrojů, nahrávadel, už jsem měl studio doma, když jsem byl malej. Takže já jsem hodně věcí prostě začal experimentovat tím, že jsem si plno těch věcí nahrával sám bicí, sám kytary, začal jsem si to nějakým způsobem rozsekávat, protože jsem nevěděl vlastně, co to je, ale slyšel jsem to u něho, tak jsem si řekl, musím to, nějak to musí jít. Takže jsem to začal nějak tam dělat a potom nejvíc ten hip-hop se začal dělat, až jsem se přestěhoval do toho Česka, protože s kamarádama jsme párkrát dali hip-hop camp a tam mě to úplně natchnulo, já nevím, já jako jazz mám hodně rád, ale musím říct, že žádný žánr asi jiný mě nedělá takovou až radost, jak ten hip-hop. Je to něco, co vlastně nedokážu úplně popsat, ale...
0: Já mám na tohle ta stejný termín, jako, že, jako DJ, který jako umí hrát tam odsaď a všechno tu muziku mám rád. Tak v rapu a v černý muzice, jak já říkám, jsem doma.
2: Je to těžko popsatelný, já totiž na hip-hopu miluju jeden obrovský challenge, jo, protože plno hudby je skvělý a může být komplikovaný, jazz je samozřejmě velmi komplikovaný a plno jiných žánrů je komplikovaný, ale u toho hip-hopu mi to přijde, že to je jeden z nejvíc komplikovaných žánrů vlastně, protože ty musíš se strašně minimem udělat hrozně moc. A to je za mě extrémní challenge, protože ty musíš udržet na nějaký, dá se říct, rádoby mantře, nebo jak to říct, toho posluchače, musí to mít prostě ty koule, které ti udržej poslouchat, protože ono je to o tom rapu, že jo. Ale ten vibe a vlastně už to BPM, který častokrát bývá podobný, že kolem těch 90, 95, to bývá to i míň, jo, ale je taky podobný tempo, tak si člověk řekne, tyjo, tam se nedá tolik toho jako moc vymyslet, ale dá.
0: Přitom jo, no jasně.
2: Takže to je pro mě, proč mě to baví, ten challenge.
0: No, to je krásně řečeno, že v tom málu vlastně je potřeba udělat hrozně moc, a ono se to zdá simple, ale udělat to dobře simple není.
2: To častokrát totiž vidím u hodně šikovných beatmakerů, že, nebo za mě, to samozřejmě subjektivní názor, ale vidím to, když to porovnám třeba tu českou, řekněme, a americkou prostě scénu, že v té Americe, když si člověk poslechne třeba to premiéra nebo Alchemistu nebo kohokoliv, oni hodně dělají děravý a prostorný beaty pro toho rapera, že mu dají ten prostor. A častokrát právě narazím na to, že se hodně lidí snaží tam toho dát strašně moc, a vlastně to tak přeplácá, že se do toho nedá ani moc repovat, jo. Takže to právě proto mám rád ten challenge a snažím se tam dát co nejméně, aby to fungovalo.
0: Cool. Keep it simple.
2: That's my call.
0: Takže to necháme asi taky simple a pustíme si další věci. Tentokrát tím, že je to 7-trackový EP, už ty poslední z EPčka Jádro psa. A jsme zpátky in the game, in the business.
2: We are here.
0: Na rádiových vlnách, Rádia Color, pořadu Aftermood s mými hosty. Ještě za chvilku. Takže peace. Ači.
1: Peace.
0: My jdeme poslechnout zbytek EPčka Jádro psa.
3: Zdraví tě Sonára, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Color Radio.
4: Oni ti chtějí zavřít dveře, musíš jít, ja. Oni ti chtějí zavřít dveře, musíš jít, ja. Oni ti chtějí zavřít dveře, musíš jít. Zvyšovat skóre.

0: tady Jazzy Pass, posloucháš DJ Ramela a show Aftermood na Kalem Music Radio.
1: Zpátky oposlechli jsme jádro psa od Jazzyho a Jacoba tady a blížíme se ke konci. Každopádně, když jsme se o té desce, když jsme ji teď doposlechli, to EPčko teda, tak jenom já dávám avízo posluchačům, za mě je ta deska dobrá. Znova avizu, jenom dávám do placu, znám Jazzyho hrozně dlouho, vím, jakou cestu ušel, i to, jaký progres mezi těma dvouma deskama je. Takže doporučuji poslechnout, jenom vím, že je tam na featu Kato.
2: Ano.
1: Beaty dělal všechny, respektive 6 ze 7 dělal, jak jsi zmiňoval, Jacob. Jeden tam má David aka Legendary DJ Fate ze Zlína. A je tam ještě někdo vlastně jako host, nebo?
2: Jo, jo, je tam ještě Jacobovo sestra, Elizabeth N. Strnka, která je na tom tracku Zloba. Takže taky zdravíme Eli.
1: Krásný vokály.
2: Krásný vokály a jsou prostě všichni talentovaní od těch Karlů. Růžičku, slash. A takže vlastně Kato, Elizabeth a Fate. DJ Fate. A ještě tam jsou nějaký podkresy od jednoho z našeho známého starého
1: Budějického, který jsme taky zmiňovali, ale
2: Ivo Sorbet se jmenuje.
1: A jak máte tajnou přezdívku od nás od jednoho feláka z jihu, malá násobilka?
2: Jo, kdo?
1: Sonar, tak říká.
2: Jo.
1: takže tak.
2: Jo, tak takže zdravíme i Sonara.
1: Jako jo, poslední shoutout si ho potřebuji. Ano. Každopádně, Jazzy Lepas, přesně jak to slyšíte, a já to budu označovat i jakoby na storičkách a tedy, takže můžete přímo napřímo k němu na Instagram nebo Jacob Karl a nebo funguje web www.jazzylepas.com.
2: Ano.
1: A tam už můžete objednávat vinyl, který se poved, je hezký, je ňuňu.
2: Já musím říct, že dneska tady DJ Ramel dojel do Loděnice a máme tady vlastně před sebou dneska poprvé ty vinily, takže už jsou available.
1: Kruh se uzavírá.
2: A jako lidi, kupujte to, prosím. Potřebujeme to.
1: To znělo strašně bráško, ale já doufám, že a já věřím, že to lidi pochopí. Každopádně, než se rozloučím, mám jednu otázku, kterou nevím, mi organicky vznikla postupně s lidma, s kterýma tady dělám, nebo který mám v Aftermoodu jako hosty. Protože jednou se na to někdo zeptal mě a vím, jak mě to zazdílo a vím, že každý Ježiš. Z vás je music lover. A prosím, čím méně přemýšlení ti, tím líp. Mm-hmm. Do konce života vám zbyde jedno jediný album a nikdy už nic jiného nemůžete slyšet. Který album by to bylo a proč? Začneme u tebe, Jazzy.
2: Hele, no tak já to vemu asi prostě od úplný klasiky a já bych si prostě nechal asi Biggieho, já ho miluju.
1: A jakýho? Ready to Die? Nebo Life After Death?
2: Ready to Die.
1: Wow, jsi mě překvapil.
2: Jo, jako já prostě, za mě prostě, já jsem jako miloval vždycky flow na tom rapu. A jako musím říct, že Biggie vlastně neznám jinýho rapera, který takhle fluše.
1: Pardon, že ti do toho skáču, já tady vidím, jak ti jako přemýšlí už. No, tam vůbec, ten je v hajzlu,
3: To je pro mě hrozně jednoduchá odpověď.
1: Fakt? Tak to je skvělý, tak jo.
2: Takže
1: Biggie Ready to Die. Nice.
4: A já jsem jenom se zeptám, abych to pochopil správně, jeden track anebo jedno album?
1: Jedno album.
4: Tak to bude album Big L, kde je písnička Graveyard, anebo název si nemůžu teď vzpomenout, ale...
1: No, to je jeho debutový album z 95. Lifestyles of the Poor and Dangerous.
4: Hrozně jednoduchá odpověď pro mě.
1: Wow, to byste oba překvapili, jak tvrdý, jako jízkou stojí věci, tady jedete, ty vole. Děkuji. Přitom takový jako hezký kluci jste.
4: za mě jako pro mě Big L jedna, já jako nemůžu se nabažit. Já myslím si, že na tom se shodneme z hodně lidí, protože tam...
1: Ten, kdyby nezemřel ve svém věku, tak zabalil všechny.
4: To mě mrzí, že nemůžu už vidět. Takže Big L 100%. Já vlastně cokoliv, jako kdyby od Big L je za mě top.
1: Chápu, rozumím.
2: Jako je to těžká otázka, samozřejmě člověk nechce vyčlenit na jedno jméno, ale ten rap je fakt rozsáhlej, obsáhlej a ta historie je fakt různorodá a barevná a milujeme to, děláme to a myslím si, že všichni, kdo znají hip-hop a mají rádi hip-hop, tak ocení.
5: Ne nutně, já vždycky říkám hudbu, protože
2: ale hudba, no,
5: jako prostě. Pro mě, jak jsem říkal, hip-hop je jako home, doma, navždy.
2: Ale taky špatný hip-hop. Jako
5: ne, ne, což to neřeším, ale jakoby, že třeba já, když jsem si tuhle otázku pokládal sám sobě, já bych neměl hip-hopový album. Nebo nemám.
3: Já jsem myslel, že to musí být hip-hopový album.
5: Nemusí, jakýkoliv.
2: Jo, jakýkoliv album, no já jsem si myslel, že hip-hopový.
5: Kdybyste měli jedno jediný album, pardon, nehledě na žánr, který by vám zbylo po zbytek života, mohli byste to poslouchat kdykoliv, ale už nikdy nic jiného. Jaký by to, no tak ty jdeme dál, tak víme jeho poví.
2: Vole, no.
5: No, to je jiný challenge.
2: To je trošku jiný challenge.
5: Jacob ví, tady, Jacob ví, ty můžete tím přemýšlet. Tak, prostě. Tak tady Jacobovi, já jsem zvědavý na tohle.
4: Peter Gabriel, album Passion z filmu Krista vlastně. Tak to je za mě moje asi top album, který bych, to je pro mě album, který jsem slyšel tolikrát a vlastně se nemůžu nabažit, tam je vlastně všechno. Takže za mě asi by to bylo Passion. Skvělá deska.
5: Wow.
4: Takže Jazzy, můžeš jít? Dá se někdo z času na přemýšlení?
5: No, dej mu to a ty to
2: vyplní. Můžu jít. Díky.
5: Díky, čau.
2: Ne, já miluju soul, takže jako nemůžu říct úplně asi jednu desku, ale
5: musíš.
2: No. Tak,
5: nebo nemusíš, je v pohodě říct, hele, nevím, nechci vůbec jako se takhle omezovat.
2: Tak to přeskočíme.
5: Jinak, nabysvěděl jsi jediný, kdo mi na to neodpověděl.
2: Tak jsem řekl Biggieho prostě.
5: No tak to bude Biggie, je to taky
2: OK. Je to Biggie, je to OK.
5: Dobrý. A když jsme u rapu, tak začneme, ještě máme chvilku, tak si pustíme, než skončíme, tak si pustíme pár věcí tady od Jacoba, který on proručně zaštítil. A poňuňal, a začínáme tím, co jsme avizovali, tou věcí s Qbertem a pak ještě jednu, dvě věci, který má tady Mr. Jacob Karl na starosti, takže to čekujte. Každopádně já Dropsa je venku, Jazzy Lepas, Jacob Karl, díky, že jste byli.
2: Děkujeme moc za pozvání.
4: Díky za pozvání.
5: A supportujte tyhle lidi, protože jsou to fajn lidi, dělají za mě dobrou a kvalitní music, ví proč, a my se slyšíme zase příště, takže se opatrujte. Peace.
2: Zdravíme Kolor. Děkujeme moc. Čau.